tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc

Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. Narušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

asi týpka z lepší rodiny. A celý večery tvrdila mi kresy, co si slyšela tikat sluneční hodiny. A měla dokonalej přehled o tom, co se musí. Já nezapomínám 10 let.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete si.
2: Iskru levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: Basta.
1: Hit Radio City Brno.
2: Vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hroť. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hroť. Potichu krást jen tvůj stín za záclonou.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete si.
2: Tisku levně CZ.
3: Náplně hned.

0: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce. Tedy až doteď.
1: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
0: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
1: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
0: Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
3: Tahické léto Aquapal z Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapal z Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapal.cz.
6: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Checkbowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve
7: Under Armour makes you better.
6: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Evropa vyrábí stále více šetrné elektřiny. V prvním čtvrtletí pocházelo z obnovitelných zdrojů už téměř 46% elektřiny vyrobené v Evropské unii. Podíl zelené energie tak meziročně opět vzrostl. Lídrem je Dánsko, které většinu elektřiny vyrábí právě z obnovitelných zdrojů. Na opačném konci žebříčku skončilo Česko, které je v Evropské unii poslední. Ebola v Kongu dál nabírá na síle. Počet potvrzených případů už překročil 1400 a nemoci podlehlo nejméně 440 lidí. Epidemie se během 7 týdnů rozšířila do 3 provincií na severovýchodě země. Úřady se navíc obávají, že nákaza pronikne i do dalších oblastí a za hranice státu. Pro variantu viru, která epidemii způsobila, zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. V semifinále světového šampionátu domácí výběr porazil Bosnu a Hercegovinu 2-0 a postoupil mezi 16 nejlepších týmů. Spojené státy vyhrály zápas playoff mistrovství světa teprve podruhé ve své historii. Do další fáze turnaje tak postoupily všechny 3 pořadatelské země, USA, Kanada i Mexiko. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Několik letních kin nabízí centrum Brna. Tradiční promítání najdete na nádvoří radnice Brna středu v Dominikánské ulici a minout byste neměli ani letní kino Skaly, které promítá u místodržitelského paláce a na zadní terase Janáčkova divadla. Oblíbeným letním kinem jsou také filmová představení na Špilberku. V Brně a na jihu Moravy nás dneska čeká docela slunečný den, jen odpoledne by mohlo slabě sprchnout. Naměříme maximálně 29 z Brna. Jitka Valášková.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Dobré ráno, krásné ráno. S vámi tady Lea a David. Startujeme další den společně na Hitrádiu, čtvrteční snídaně šampionů s datem 2. července. Tak jestli už máte kafe v ruce, gratulace veliká, jste oficiálně připraveni fungovat. A jestli ho ještě nemáte, tak držíme palce, protože dnešní ráno bude možná trošku na vlastní pohon. Čeká vás dobrá nálada, vaše oblíbená muzika, trošku smíchu a taky my dva, kteří se budeme snažit probudit nejen vás, ale občas i sami sebe. It's My Life, Bon Jovi, a startujeme právě teď. Hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co šítíš, nejde jenom vodu vířit, v souběhu se zpětnou vazbou, dávno znám to, za čím
1: musím žít, jako by po noci nepřišlo ráno.

0: Tika, zkouším žít. 6 hodin, 10 minutek, aktuální čas, posloucháte Hit Radio, čtvrteční snídaní šampionů. Hezké dobré ráno vám přeje Lea a David. No a my se hned takhle z rána společně mrkneme na fotbal a schválně, co si o tom myslíte. Protože Argentina zakázala vstup na mistrovství světa ve fotbale 13 tisícům mužů, kteří neplatí alimenty.
1: No, tak prostě zákon, když... Pokud ty nestačí, musí šáhnout na to, co muži opravdu mají rádi, na čem jim záleží.
0: Je to tak, prý pokud se neumí postarat o své závazky a nemají prostě na šampionátu absolutně co dělat. Já si myslím, že je to správně, protože jak jim nejvíce ublížit? Tím, co mají rádi a tím, co milují.
1: Přesně tak, prostě šáhneš jim na fotbal.
0: Přesně tak, fotbal je výsada, ne lidské právo, takže pokud mají na pivo letenku, ale jejich dítě nemá kroužky, no, tak prostě zakázat fotbal. Takhle to tam funguje. Takže dámy, kolikrát jste třeba slyšeli výmluvu? Teď nemám, pošlu ti to příští měsíc. A pak jste ho viděli na fotkách z drahé chaty, nebo s novým autem, nebo někde na dovči. Dejte klidně vědět a my vám k tomu budeme hrát skvělou muziku. Bob Sinclair, ale ještě teď Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Hezké dobré ráno.

0: Krásné dobré ráno, takhle chutná léto ze čtvrteční snídaně šampionů, typický letní song, opalovačky, koupačky, slíkačky, Bob Sinclair. Ale my se pojďme podívat, čím je dnešní den výjimečný. Dnes totiž slaví svátek, pozor na video, všichni emřáci, ufouni, E.T., no, Michal David, Marťani a ta neskutečně otravná zelená potvora z toho internetového obchodu, protože dnes je světový den UFO.
1: Aha, tak no. Já k tomu nemám co říct, protože jsem ještě žádný neviděl.
0: Já teda taky ne, kromě toho E.T. volá domů. Každopádně, jestli nějakého znáte, tak mu koukejte dneska potřást chapadlem, tykadlem, žlázou, nebo prostě nějakým výčnělkem, kterým se dá potřást. A nás by zajímalo, jestli naši posluchači věří, jestli jsme ve vesmíru sami, anebo ne.
1: Schválně nám dejte vědět.
0: 777-937-777, co si myslíš ty?
1: No já si myslím, že jsme sami.
0: Jo? Já tak
1: nebo aspoň to doufám, teda popravdě.
0: Hele, to se dozvíme, uvidíme, jak jsou na tom naši posluchači. Teď se mrkneme na cesty.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
4: For camping. Venku je nám krásně.
5: Tady chci bydlet.
4: Venku?
5: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
4: A kde bude ložnice?
5: Na louce pod hvězdami.
4: To je ale velká ložnice.
5: Největší na světě.
4: No jo. A co koupelna?
5: No, v potoce.
4: A sousedi?
5: Už se hlásí.
4: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
5: Jo, tady nám je krásně.
4: For camping. Venku je nám krásně.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
10: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Hit Radio.
11: Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od For Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
12: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodej na

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na dálnici D1 na 194. kilometru u Brna směrem na Vyškov od Prahy došlo k nehodě dvou kamionů. Zdržíte se tady nárazově, dávejte velký pozor. Šťastnou cestu a za volantem mějte pohodu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a DABu. Hit Radio City Brno.

0: Legendary, čtvrteční snídaně šampionu, hezké dobré ráno a taky ten správný čas dát si ranní update právě teď.
1: Ranní update.
2: Ve Wimbledonu bude dnes o postup do třetího kola bojovat 5 českých tenistů. Na kurtech All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíčková. Čeští fanoušci tak budou mít v Londýně opět velmi početné zastoupení. V Biláně ukradli z luxusní restaurace vína za téměř 7 milionů korun. Dvojice zlodějů převlečená za stavební dělníky vtrhla do podniku a během necelých 3 minut odnesla 19 lahví vzácného burgundského vína. Policie teď pátrá po pachateli i cenném lupu. Jubilejní 60. ročník filmového festivalu v Karlových Varech odstartuje velkolepá dronová show. Festival láká i na širší červený koberec před hotelem Thermal. Ceny vstupenek zůstávají stejné jako loni. Jednorázový vstup na film vyjde na 140 korun.
0: A taky tam přijede jedna z hlavních hvězd.
2: No tak to mě zajímá.
0: Moje maličkost.
2: Nekecej.
0: Já tam jedu poprvý zpívat, což je vlastně skvělý, krásná příležitost, ale taky se projdu pomole na jedné z největších přehlídek, která bude v neděli od 17 hodin a já, která nenosí podpatky a která má ženské tvary, jdu módní přehlídku.
2: No tak jestli doteď nebyl důvod tam vyrazit, tak teď už určitě je.
0: Tohle bude nezapomenutelné. Hezké ráno.

0: Činnasky, selhání, posloucháte Hitrádio, hezké dobré ráno, léto v plném proudu. Většina z nás v režimu offline, užívání si prázdnin, dovolených. Tak co byste, kamarádi, řekli tomu, že byste s námi lovili moderní bobříky? Davide, pamatuješ třeba, jak se na táborech lovili bobříky hladu, mlčení a tak dále?
1: No jasná věc, tak jsem právě zvědavej, co moderního máme pro naše posluchače teď my.
0: No totiž dneska frčí úplně jiné zkoušky sebeovládání. Zkusit si třeba offline bobříka. Mm-hmm. Nebo bobříka pomalého hladu, to znamená týden bez fast foodu, žádný hranolky, žádný hambáče, křidílka a podobně. A nebo třeba co bobřík bez mobilu.
1: To jsou teda náročnější bobříky, než si je teda pamatuju z dětství.
0: Tam to bylo jednoduchý, že? Já bych třeba se to strašně ráda naučila a chtěla bych mít bobříka bez sociálních sítí.
1: Tak schválně, můžeš si dát výzvu pro příští týden.
0: Dám si takovou challenge, to si pak povíme. A jakýho bobříka byste si dali vy, popřemýšlejte, klidně nám o tom dejte vědět. My se mrkneme na cesty a dáme si další skvělou muziku. Hezké dobré ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti kilogram za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Jsme mladí a neklidní.
5: Jdeme na to!
4: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Český česnek, česká farma, česká kvalita. Farma Šeda vás zve na samozběr českého paličáku za cenu od 89 korun za kilogram. Od 26. června do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Nazbírat si můžete také jahody, rané brambory, cibuli a mrkev. Více informací na Facebooku Farma Šeda nebo na telefonu 733 722 450.
12: Stýko, koupelny, kuchyně.
13: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Styko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Styko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Styko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na styko.cz/outlet.
14: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
16: 21 Pilots.
17: Lord.
16: Teddy Swims, LP. A ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Brně v souběžné ulici zasahují hasiči u požáru domu, dejte pozor. A na dálnici D1 na 194. kilometru směrem na Vyškov došlo k nehodě dvou kamionů. Zdržíte se nárazově.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Dobré ráno. Čtvrteční snídaně šampionů s vámi Lea s Davidem. Co byste řekli, kamarádi, takové příjemné, osvobozující terapii venkem? Protože přesně tohle tady pro vás teď máme. Naše Hitradio a Mega e-shop nabízející outdoorové vybavení for camping vyhlásili a naordinovali vám všem takzvanou terapii venkem, vy už to určitě znáte. Tak my po vás chceme, abyste nám psali takové ty vzpomínky na dobu, kdy jste chodili rádi ven, kdy jste něco prožili, zažili. A tenhle týden chceme po vás historky na téma nejlepší výlet bacha v nejhorším počasí, jo? Což jsou takové ty vzpomínky, které vám nikdy nikdo nevezme. A ty nám píšete na web hitradio.cz stejně tak, jako to udělala Lenka. A dnešní příběh zní: zdolání nejvyššího vrcholu západních Tater Bystré. Výlet prověřil naši připravenost i vztah. Vystřídalo se tam čtveroročních období, léto na vrcholu vystřídala sněhová vánice, vánici větrná bouře s vysokými srážkami, které rozvodnily neškodný potůček. Ten jsme překonali polonazí za pomoci hozených trekových holí jednoho Slováka, ať nás nestrhne prout a jednoho Poláka. To se nám kouká i rýmuje. Vrátit se na vrchol nepřipadalo v úvahu, naštěstí běžně potok rozvodněný nebývá, kameny neklouzaly, pocitově mi ledová voda rvala nechty, kůži zaživa. Po překonání euforie, objímání, moře lásky a vděčnosti, až z toho i pršet přestalo a za zhruba 15 minut našeho odpočinku a pikniku nás dohnal jiný pár. Jejich způsob překonání ledové vody byl epický, svoji partnerku přenesl pán v náručí a obětoval se i s oblečením. Na můj významný pohled o důkazu hrdinství a nehynoucí lásky mi manžel sdělil, že dolů to mají ještě 8 kilometrů a budu mu muset příští 14 dní utírat sople a vařit čaj, že bych o to nestála. Tak přesně takovýhle příběh nám poslala posluchačka Lenka, tak Leni budeme držet palce, protože my vylosujeme zítra někoho z vás a ten dotyčný dostane voucher v hodnotě 7000 korun na for camping na nákup produktů značky Saleva. Tak to se vyplatí, ne? Tak nám pište vaše příběhy, kdo to ještě neudělal, máte jedinečnou možnost www.hitradio.cz a těšíme se na ty vaše historky.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší for camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.

0: První společná hodinka za námi, další před námi, mrkneme na zprávy a pokračujeme. Hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny. Pro doma.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
3: Miluju nový místa se skvělou kávou.
4: Jo, Kapka.
3: Co je Kapka?
4: Výhodní předplatní na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
3: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
4: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
3: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
4: Předplatné na kávu.cz.
5: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Schodek rozpočtu se dál prohlubuje. Na konci června dosáhl deficit státního rozpočtu 183 miliard korun. To je čtvrtý nejhorší červnový výsledek od vzniku České republiky. Loni byl schodek ve stejnou dobu o zhruba 30 miliard nižší. Státu sice rostly příjmy, výdaje ale stoupaly ještě rychleji. Bouřky napáchaly škody po celém Česku, silný vítr lámal stromy, zatopil některé ulice a komplikoval železniční dopravu. Bez elektřiny se dočasně ocitly desítky tisíc domácností. Odpoledne byly nejnebezpečnější bouřky v Beskydech, na severní Moravě a ve Slezsku. V nemocnici navíc zůstává 5 dětí a 1 dospělý, které na táboře zasáhl blesk. Dovolená autem letos vyjde dráž, miliony Čechů po začátku prázdnin vyrážejí k moři, nejčastěji do Chorvatska a Itálie. Řidiči ale musí počítat s vyššími cenami pohonných hmot. Za zdražením stojí konflikt mezi Spojenými státy a Íránem, který ovlivnil ceny ropy na světových trzích. Cesta na jih Evropy tak letos může rodinné rozpočty zatížit víc než v minulých letech. Například v Chorvatsku je nafta o 6 korun dražší. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Rádná. Přesvědčili se o tom návštěvníci brněnské přehrady. Strážníci tady pomáhali posádce šlapadla, kterou vítr zanesl ke kotvišti parníků a ona se odtud nedokázala dostat. Tatáž hlídka zachraňovala muže, kterým ve vodě zmítali vlny. Dalšího sportovce na paddleboardu vytáhli z rozbouřené vody hasiči. Dneska nás v Brně a na jihu Moravy čeká docela slunečný den. Jen odpoledne by se mohly objevit slabé přeháňky. Teploty konečně spadnou pod 30. Z Brna Jitka Valášková.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
0: Dobré prázdninové ráno. Je pár minutek po 7, venku je léto v plném proudu. Někdo už vyráží na dovču, někdo do práce, někdo si právě užívá ten krásný pocit, že vlastně nemusí vůbec do školy, což je skvělý. Tak ať už máte před sebou pracovní den, výlet nebo jen takové to pomalejší letní ráno, tak my jsme rádi, že ho trávíte s námi. S vámi Lea a David. No a máme pro vás porci skvělé muziky, letní pohody, dobré nálady a taky na někoho z vás čeká rychlá pětka. Teď už Jonas Blue, Jack a Rise. Hezké ráno.
1: Hit Radio City Brno.
8: We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. Tohle se hodně povedlo, to máme rádi. Vy to rádi posloucháte, s vámi Hit Radio, snídaně šampionů. Hezké, dobré ráno. A společně teď vyrazíme do St. Louis. Prosím vás, v St. Louis se totiž zbouřili vězni, protože nebyli spokojeni s kvalitou přístupu k Wi-Fi a nedostatečným časem mimo cely.
1: Já jsem byl v šoku, že vůbec mají vězni přístup na internet.
0: Teda. Že jo? Já si taky říkám, pane bože, jako jak se ta doba mění, protože dřív se ve vězení bojovalo o cigarety nebo o to, kdo má třeba delší vycházku na dvoře.
1: A dneska si vězni budou vybírat vězení podle toho, jak tam je rychle internet. No, tak to jsme to dotáhli.
0: Dneska je to právě o tom stabilním signálu, která je drží v klidu při smyslech, že jo? Je to bizární, ale vlastně možná na druhou stranu bychom to mohli trošku pochopit, protože zkusme si my doma vypnout Wi-Fi na 23 hodin a uvidíme, jak rychle se náš partner, partnerka, my sami začneme bouřit, že jo?
1: Lepší být za mřížem a s internetem asi.
0: Pojďme radši k muzice. Tady nám to všechno perfektně šlape. Rick and Bowman anebo Dua Lipa Houdini právě teď. Hezké čtvrteční ráno.

0: Dobré ráno, 2 minutky po 7:15, aktuální čas, posloucháte čtvrteční snídaní šampionů, s vámi Lea. A představte si, že světem se šíří nový trend a jmenuje se bromance, což vlastně znamená, že i striktně heterosexuální muži tráví čas raději se svým chlapským parťákem než s partnerkou. U nás holek je to asi normální, takový běžný, že jo, my jsme takový prostě holčičí, ale jak tak koukám, tak bromance asi letí a frčí, je to nový trend. Přátelský vztah s mužem je údajně naplňuje a žádné ženy, nebo nedej bože, dlouhodobé vztahy s ženami nechtějí a nepotřebují. Zajímavý. Podle mě to budou hlavně takoví ti, kteří pořád ještě bydlí u maminky, co?
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování.

0: sneky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Léto a čas dovolených je v plném proudu. Užijte si ho podle vašich představ a přijďte si vybrat do odborného centra Bauhaus ze široké nabídky zahradního nábytku, slunečníků, grilů, bazénů, výřivek a bohatého příslušenství potřebného pro pobyt na pláži nebo na zahradě. Bauhaus, když
2: se to má podařit. 4. července slavíme 20 let otevřených sklepů ve Vítonicích. Skvělé víno, kivadlová doprava a večer velkolepá dronová show. To jsou otevřené sklepy Vítonice už 4. července. Vítoničtí vinaři CZ.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango s odletem přímo z Brna. Více na eximtours.cz.
8: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečení. Čivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Modřicích v Brněnské ulici u křižovatky s Benešovou bourala dvě osobní auta, projíždějte opatrně. A v Brně v Souběžné ulici zasahují hasiči u požáru domů, projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio City Brno.

0: Luis Capaldi, Survive. Čtvrteční snídaně šampionů, Hit Radio s vámi. Hezké dobré ráno. Ještě předtím, než si dáme rychlou pětku, kam můžete psát, chci soutěžit, je tady ranní update s Davidem.
1: Ranní update.
2: Naomi Osaka na Wimbledonu zaujala ještě dřív, než odehrála první míček. Japonská tenistka dorazila na kurt v bílém kimonu, kterým zároveň splnila přísný wimbledonský dress code a vzdala hold své kultuře. Její nástup okamžitě vzbudil velkou pozornost fanoušků i médií. Stát letos vybral na daních zhruba 790 miliard korun, meziročně o 5% více. Největším zdrojem příjmu zůstává DPH, které zaznamenalo i největší nárůst v absolutní částce. Přesně před 47 lety představila společnost Sony první Walkman a změnila způsob, jakým lidé poslouchají hudbu. Přenosný přehrávač měl dva sluchátkové výstupy, takže mohli poslouchat dva lidé najednou. Sony přitom původně očekávalo prodej jen 5000 kusů měsíčně, skutečný zájem byl ale 10x vyšší.
0: To je tak nádherná vzpomínka na Walkman. A když se zeptám svého 15-letého syna Niky, víš, co je to Walkman, tak mi tenkrát odpověděl, mami, to je nějaký chodící muž.
2: Jo, ten to takhle překládal. No zajímavostí je, že když my jsme byli malí a poslouchali jsme právě z Walkmanu nebo z Discmanu,
0: ano,
2: tak to byla úplná euforie. Člověk furt poslouchal ty stejné písnička, nebo hrálo se to. A dneska si můžeš vlastně pustit jakoukoliv hudbu světa chceš a už to prostě není takový.
0: Je to tak, mělo to svoje kouzlo, takže já dneska poprosím asi strejdu Google, aby mi našel nějaký bazár, kde si koupím Walkmana.
2: 47 let.
0: Rychlá pětka, chci soutěžit, pište právě teď. Dva vstupeny na Colors čekají na někoho z vás.

0: Dan Barta on my head, hezké dobré ráno, 3 minutky po půl osmé. Je to rychlá pětka a my jdeme soutěžit. Rychlá pětka. Na telefonu máme posluchačku Moniku, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Moni, odkud voláme?
1: Momentálně z Ostravy.

0: prosím tě, stlum si nás tam trošku, ať tě dobře, dobře slyšíme. Máme tě s takovou ozvěnou.
1: Jo, už.
0: Teď to bude důležitý při těch odpovědích, protože my tady pro někoho z vás, možná to budeš právě ty, máme 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro. Tak jsi připravená, jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Tak jo.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Řekni aspoň jedno zvíře, které žije v Austrálii.
1: Žirafa? Koala?
0: Tak, žirafa, koala, Davide, rozhodni. Co uznáme?
3: To asi uznám klidně.
0: Jo, dobře, tak jo. Pokračujeme dál.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Při kolika stupních vaří voda?
1: 100 stupňů?
0: Ano, výborně, pokračujeme.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jaká řeka protéká Egyptem?
1: Ne.
0: Ano, výborně.
1: Super.
0: Skvělý, pokračujem.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaká barva je na semaforu pro stůj?
1: Červená.
0: Výborně. A poslední otázka. Moniko, které zvíře nemá chobot?
1: Třeba pes.
0: Je to
1: jo,
0: tvoje. Ty tam máš nějaký fanklub, viď?
1: Ano, pracovní.
0: No tak chceme slyšet tu radost, 2 čtyřdenní vstupenky.
1: Chceme slyšet radost.
0: S kým vyrazíš?
1: Syna
0: vezmeš. Na Colors of Ostrava od Allegro, což je nejznámější nákupní platforma v Polsku. No tak máme radost, tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam ty vstupenky poslat.
1: A moc děkuju.
0: No není zač, ty jsi byla skvělá, my děkujeme tobě.
1: Děkujem.
0: Měj si krásně, ahoj.
1: Ahoj.
0: Přátelé, nevojte, zítra budeme pro někoho z vás mít další 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro. Tak buďte s námi.
2: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Posloucháte Snídaně šampionů, s vámi Lea a David. Hezké dobré ráno. Máme tady příběh, který napsal sám život. Možná citlivější povahy si teď zacpou uši, ty nejcitlivější pak už možná na furt. Protože co se nestalo, jo? V Arkansasu vytáhli klukovi z ucha 10-centimetrovou stonožku.
1: Ano,
0: to nechcete. Prostě mu tam lezl, když spal. A já myslím, že si dneska půjdu koupit asi nějaké klapky na uši, na nos a vůbec na všechny důležité otvory, protože mě opravdu čeká za 14 dní spaní pod širákem na 2 dny. Tak se docela bojím, co mi tam...
1: Se zvědaví, co vytáhnou z tebe teda.
0: Radši nebudem komentovat.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
7: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
8: Objevte hotel Atlantis v Brně. Právě teď jsme pro vás znovu otevřeli venkovní wellness. Po rekonstrukci v nové podobě ještě příjemnější než kdy dřív. Zažijte jedinečné saunové ceremoniály, které uvolní vaše tělo a pročistí mysl. Relax, vůně esencí a chvíle, kdy se svět na okamžik zastaví. V létě také venkovní bazén jako stvořený pro rodiny s dětmi, kde se osvěžíte ve vodě a vychutnáte si drink u venkovního baru. Dopřejte si odpočinek, který si zasloužíte. Rezervujte si svůj wellness zážitek ještě dnes v hotelu Atlantis.
9: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
10: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Brně v Blážděné ulici u křižovatky s ulicí Za Hřbitovem bouralo osobní auto s dodávkou a v Líšeňské ulici došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Na místě zasahují záchranné složky.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: 7 hodin 51 minut a na světě další malý velký genius. Belgický chlapec totiž dokončil už v 8 letech. Slyšíte správně, v 8 letech střední školu, někomu z nás to trvá třeba do 25, co si budeme do 30, a po prázdninách nastoupí na univerzitu. Chápeš to, Davide? V 8 letech dokončit střední?
1: No, nedokážu si to dost dobře představit, když si vzpomenu na sebe v 8 letech, tak to ještě teda určitě na střední nebylo. Každopádně podle mě ta střední škola je spíš o tom najít si kamarády na celý život. A jestli on je to má celý takhle v takovém zrychleném režimu, nevím, jestli to je úplně dobře.
0: Co bude dělat potom v pubertě? To už bude myslet na důchod asi. Každopádně jmenuje se Laurent a má podle rodičů IQ 145 a střední školu stihl za 2 roky. A dokonce chlapec se navíc vyjádřil, že jeho oblíbeným předmětem byla matematika.
1: Zajímavý. Tak no. Podle rodičů mám, ale já teda taky mnohem vyšší IQ, než ve skutečnosti mám. Takže tady z tu hodnotu bych úplně nebral vážně. 145.
0: Já znám jenom takový to, jak se říká, máš IQ houpacího koně.
1: Co jsi říkali tobě, jo?
0: Asi jo, když jsem byla malá, proto dělám rádiu. Každopádně, přátelé, hezké dobré ráno, posíláme další skvělou muziku. Tohle rozhodně v našem playlistu nemůže chybět. Je léto, 2. červenec, 4. ráno. Mějte parádní den a díky, že posloucháte.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radování.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 10. července v Zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Těšíme se na vás.
5: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Na dětské tábory vyrážejí i hygienici. V Libereckém a Královéhradeckém kraji začaly kontroly letních táborů. Zaměří se hlavně na kvalitu stravování, pitnou vodu a celkové hygienické podmínky. Jen v těchto dvou krajích se během prázdnin vystřídá více než 13 000 dětí. Úřady chtějí zajistit, aby prožili léto bezpečně a bez zdravotních komplikací. Ebola v Kongu se šíří alarmujícím tempem. Počet nakažených už překročil 1400 a nemoc si podlehlo nejméně 440 lidí. Jen během jediného dne přibyly desítky nových případů i úmrtí. Epidemie se zatím šíří ve třech provinciích, hrozí ale její rozšíření do dalších oblastí. Experti varují, že by mohlo jít o jednu z nejhorších epidemií eboli v historii. Tropické peklo v Česku končí. Po rekordně teplém víkendu dorazila studená fronta, která přinese citelné ochlazení. Teploty se v dalších dnech vrátí na hodnoty běžné pro léto. Přibude také oblačnosti a častější budou přeháňky i déšť. Víc může ještě o něco ochladit. A teď už pojďme do regionu.
8: Několik letních kin nabízí centrum Brna. Tradiční promítání najdete na nádvoří radnice Brna středu v Dominikánské ulici a minout byste neměli ani letní kino Skaly, které promítá u místodržitelského paláce a na zadní terase Janáčkova divadla. Oblíbeným letním kinem jsou také filmová představení na Špilberku. V Brně a na jihu Moravy nás dneska čeká docela slunečný den, jen odpoledne by mohlo slabě sprchnout. Naměříme maximálně 29. Z Brna Jitka Valášková.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
9: Hezké dobré ráno, 2 minutky po 8. Pokračujeme, nezastavujeme, jedeme dál. Před námi spousty skvělých hitů, dobrá nálada, pozitivní energie. Je čtvrtek. Pro nás pracující je to takový malý pátek. Víte co, hoďte dneska práci za hlavu. Užívejte si ty pohody, venku příjemně, báječně, léto v plném proudu. K tomu skvělá muzika, co víc si přát. Jsme Hit Radio.
0: Hit Radio City Brno.

0: 9 minutek po 8, hezké dobré ráno a Česko dál hledá trenéra fotbalové reprezentace. Otázka je, kde najde statečného frajera, který to vezme po propadáku na mistrovství světa a s takovou vlastně pořádně blbou náladou v týmu, že Davide?
1: No je to tak, navíc těch trenérů samozřejmě není úplně neomezené množství. Nabízí se otázka, jestli nejít za nějakým zahraničním trenérem, ale na toho údajně nejsou peníze. Takže uvidíme, jak to nakonec dopadne.
0: Já si myslím, že možná všichni zkušení trenéři jsou teď zalezlí doma ve sklepě, aby je třeba Fotbalová asociace České republiky nenašla.
1: A naopak, ty, co tomu nejvíc rozumí, jsou v hospodě u piva, že jo?
0: Přesně tak, zvednou tuhle přichodejku z 50 milionářů, to vyžaduje někoho, kdo má prostě charisma i za tři generály. Manažery, ne?
1: Tak uvidíme, kdo to bude.
0: Tak držíme palce a jdeme hrát další skvělou muziku. Mějte hezký čtvrtek. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Daša Austin, hezké dobré ráno, minutku po čtvrt na devět, posloucháte čtvrteční snídaní šampionů s vámi Lea a David. A taky je tu teď informace, která nás bude hodně, ale hodně zajímat. Protože, přátelé, kamarádi, pokud chcete větší výplatu, sexujte alespoň dvakrát týdně.
1: Aha.
0: No fakt. Podle řeckého výzkumu ti, kteří souloží dvakrát až třikrát týdně, tak vydělávají v průměru o 4,5% více než ti, co se milují méně často.
1: Úplně vidím ty pohledy na kolegy, který berou víc než my. Říkáte si, že kojili ďábel, jo?
0: Mě teď hlava jako počítá, víš? Okolik vlastně vyděláváme více nebo méně. Prostě jsme prý celkově spokojenější a dokonce podáváme lepší výkony v práci. Tak já bych řekla, že je to možná i takový další téma k zamyšlení pro naše šéfy, aby se nám potom neplížili těmi kanclíky, nepřisypávali do kafe afrodiziaka, anebo rovnou drcenou Viagru.
2: Podcasty, snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Léto a čas dovolených je v plném proudu. Užijte si ho podle vašich představ a přijďte si vybrat do odborného centra Bauhaus ze široké nabídky zahradního nábytku, slunečníků, grilů, bazénů, výřivek a bohatého příslušenství potřebného pro pobyt na pláži nebo na zahradě. Bauhaus, když se to má
6: podařit. Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
7: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
8: Tak sáhni pro mobil.
9: S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
10: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
9: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
10: Více na předplatnenakavu.cz.
11: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
12: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na fisher.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Brně v Líšeňské ulici došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Na místě zasahují záchranné složky a v Modřicích v Brněnské ulici u křižovatky s Benešovou bourala dvě auta. Projíždějte opatrně.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City Brno.

0: Leony Faded Love, hraní update s Davidem právě teď.
1: Hraní update.
2: Ve Wimbledonu bude dnes o postup do třetího kola bojovat 5 českých tenistů. Na kurtech All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Čeští fanoušci tak budou mít v Londýně opět velmi početné zastoupení. Donald Trump podle finančního přiznání vydělal v prvním roce po návratu do Bílého domu nejméně 2 miliardy dolarů. To je v přepočtu zhruba 46 miliard korun a výrazně více než o rok dříve. A to především obchodováním s kryptoměnami. Změnu práce letos zvažovala více než čtvrtina zaměstnanců. Hlavním důvodem jsou podle průzkumu peníze. Na nespokojené finanční podmínky si stěžuje více než polovina lidí. Dalšími častými důvody jsou špatná atmosféra na pracovišti a nespokojenost s vedením firmy.
0: Jo, to se asi děje, já to slýchávám i ve svém okolí, ale pokud jde třeba o nás dva, tak poslouchají i naši šéfové, majitelé, kolegové, tak my to tady milujeme, protože rádio je láska.
2: Hele, finančně super, skvělá atmosféra na pracovišti a spokojenost s vedením firmy.
0: Takže prosím vás, pokud nejste spokojení, pojďte dělat k nám do rádia. Troška toho roku. Nirvana právě teď. Mějte hezký čtvrtek a díky, že jste s námi.

0: Pam, hezké dobré ráno, 8 hodin 37 minut s vámi Lea, čtvrteční snídaně šampionů. Představte si, že Česko je 18. na světě v pořadí rozvodovosti. Celkem se u nás rozvede až 45% párů, říkají to jakýsi...
1: Vědci.
0: Jo, tak kdo ví, jak to je, ale pojďme se tím teda řídit, protože úplně nejhůř vlastně jsou na tom Španělé, takže jsme vlastně docela dopadli ještě dobře. Ve Španělsku se totiž rozpadne 85% manželství, takže to je vlastně dobrý výsledek. Protože to znamená, že nadpoloviční většina lidí má pořád svatou trpělivost. Dokonce ve Španělsku, tam se dá vlastně považovat házení kyticí za házení takovou časovou bombou, co si budem, nebo časovanou bombou, ne časovou. Ale ať máme taky hezké story, tak chceme slyšet vaše hezké příběhy. Jak vám to s ex-partnerem po rozvodu hezky klape? Já si myslím, že já jsem toho i takovým ukazem, důkazem, protože my jsme rozvedeni asi 14 let, ale jako rodiče našeho syna fungujeme skvěle. A myslím si, že nejsem sama, protože i ve svém okolí mám pár přátel, kteří po rozvodu si snad rozumí ještě lépe, ale hlavně po té kamarádské a rodičovské stránce. Tak dejte vědět a my za chvilku budeme mluvit o té největší svatbě tohoto roku, která 100% dobře dopadne. Počkejte si na to. A teď si pojďme hodit trošku bokem doprava, bokem doleva, protože je léto, 2. červenec, opalovačky, koupačky, grilovačky, slíkačky, prostě užívání si toho léta. Kauma, Lambada. Třeba kdybyste chtěli slyšet tyhle songy 90. let, dejte si naše Hit Radio 90, protože já osobně ho miluju. Naladíte přes web nebo aplikaci Radia CZ a taky v dabovém vysílání v autech.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
3: V novém zábavném pořadu
4: Čekuj Česko!
3: Každou neděli dopoledne na Nově.
4: A poprvé v Příbrami.
6: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve
7: Under Armour makes you better.
6: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
8: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango s odletem přímo z Brna. Více na eximtours.cz.
9: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
10: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

teď ta svatba, o které jsem mluvila. Taylor Swift se nejspíš zítra vdává. Veselka se má konat v New Yorku v Madison Square Garden a už teď vypadá jako taková velká kombinace Super Bowlu. Met Gala a únikové hry pro novináře, o tom žádná. A protože je to Taylor, tak fanoušci neřeší jen šaty a hosty, ale dokonce analyzují bedny s dekoracemi, barvu koberce a jestli vlastně zrcadlová koule není takový ten odkaz na její nový song. Normální svatba má harmonogram, co si budem povídat, ale Taylorina svatba je prostě jedno velké veřejné tajemství. Oficiálně, ale nikdo nic neví. Jen to, že nám pozvánka na Hit Radio pořád ještě ne.

0: přišla a jsem tak trošku zvědavá, jak nás tam tak narychlo dostanou. Každopádně, jestli se to uskuteční, držíme palce, je to svatba roku, tak ať to vydrží co nejdýl.
1: Hit Radio City Brno.

Zion, She a Dusk Till Down. Hit Radio a náš společný čas je pomalinku u konce. Takže děkuju za veškerou vaši aktivitu, byli jste naprosto skvělí. Zítra zase v 6 hodin ráno na značkách máme toho pro vás připraveno spousty. Pokud možno zůstaňte samozřejmě dál na vlnách Hit Radia. O zábavu postaráno, o skvělou muziku, pozitivní energii, však už to znáte. Díky za to, že vás máme a zítra čau. Ode mě ještě Topic a taky Teddy Swims. Jeho Bad Dreams. Já doufám, že vy budete mít jenom krásné sny. Přejte si něco hezkého, ono se to určitě splní. A hlavně užívejte si toho dnešního dne. A zítra, čau!

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

Krásné dobré ránko, minutka nás dělí od 9. hodiny, pojďme se podívat tady na Hit Radio City Brno, jak to vypadá s dopravou, tak D1 od Rosic a možná ještě i už i od Domašova směrem na Brno je klasicky ucpaná, od těch Rosic se pozdržíte zhruba o nějakých 20 minut, je to poměrně intenzivní. Brněnsko mezi Střelicemi a Ostopovicemi zachraňují.

0: Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na fisher.cz.
0: On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
5: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Česko čeká po sérii dní s extrémními teplotami a silnými bouřkami klidnější počasí. Do soboty bude přes den převážně slunečno a teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů. V neděli se pak na většině území vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Premiér Babiš a ministr Havlíček dnes budou jednat se zástupci českých firem, které působí na Ukrajině. Tématem bude větší podpora firem ze strany státních institucí. Česko-ukrajinská obchodní a průmyslová komora chce, aby ministerstvo průmyslu zorganizovalo i podnikatelskou misi na Ukrajinu. Tenistky Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartůňková postoupily do třetího kola Wimbledonu. Krejčíková zdolala nasazenou pětku Rusku Andrejevovou a utká se s Bartůňkovou, která porazila Krajanku Siniakovou nad Číňankou Chang Shuai.
0: Fotbalový servis.
5: Belgičtí fotbalisté po nevídaném obratu zdolali v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa Senegal 3-2 po prodloužení a postoupili do osmifinále. Africký tým přitom vedl až do 86. minuty o 2 branky. Dále jde i Anglie, která otočila zápas s Kongem a vyhrála 2-1. V osmifinále pak jsou i Spojené státy po výhře 2-0 nad Bosnou a Hercegovinou. Po Kanadě a Mexiku tak postoupila do osmifinále i třetí pořadatelská země.
6: Brněnské teploměry teď ukazují kolem 22 stupňů pocitově, ale rozhodně víc. Sluníčko to docela už nad Brnem rozpaluje. Ta dnešní maxima budou ale rozhodně dýchatelná. Budou šplhat, ten strop bude na 27.
0: Hit Radio City Brno.
6: A teď dobrá zpráva pro vás, no, respektive vaše děti, které se po základce zatím nedostaly na střední školu. Hit Radio. Ta šance ještě není úplně uzavřená a vlastně na tu střední se prostě musí dostat každej. Já jsem s tím taky bojovala, takže to je téma, které jako kouká z mé puberty, což bylo hodně, hodně dávno, ale budeme se tomu věnovat. Teď ale skvělá muzika, ještě než tu bude Rihanna, tohle samozřejmě poznáváte, tohle jsou Linkin Park.

Hezké dopoledne, když se tak dívám na tu aktuální situaci s dětmi, které se hlásily na střední školu po základce a vidím, kolik se jich vlastně nedostalo tam, kam chtěli, nebo se nedostali vůbec, tak si říkám, že za těch xx let, co já jsem se hlásila na střední, se toho bohužel zase moc nezměnilo. Já jsem byla v podobné situaci, kdy jsem se nedostala na školu, na kterou jsem chtěla, pak jsem rok chodila někam, kde to bylo šílený a pak se to teda všechno změnilo, protože jsem na tom začala makat. Tak nic takového vám nepřeju a není to ani nutnost, protože vy, co jste se nedostali na střední školu, tak určitě víte, že během teďka léta můžete opravdu každý den ještě podávat nově přihlášku a jít studovat. Mnoho z jihomoravských a brněnských škol totiž otevřelo další kolo přijímacího řízení. Jsou tam mezi těma školama jak gymply, lica, školy s ekonomickým, technickým, zemědělským zaměřením, jsou tam učňáky. Tohle všechno najdete na portálu Dipsy a přihlášky se podávají v papírové podobě, takovej old school. A ten počet těch volných míst, dívám, že se každý den mění. Prostě si to očekujte, na nic nečekejte. Co je na tom pozitivní je, že tam není žádné omezení. Vy si můžete podat přihlášku třeba na 10 těch škol, těch oborů a nemáte tam žádné priority. Prostě vyzkoušet, kam vás ještě během léta vezmou.

0: Lampe na Rita Ora, 9:23, hit Radio City Brno a konečně se trošku dá dýchat. Samozřejmě ty teploty podle mě úplně neodpovídají tomu, co říkali meteorologové. Já už tam ty třicítky cítím, ale nejsou to až takové ty tropy nadechnout se zkrátka dá. No, víc než 27 to rozhodně bude, ale hit Radio City Brno toho bude dál s vámi. Samozřejmě tou nejlepší letní muzikou, za chvíli třeba Alvaro Soler.
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Šónem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 4+1 na Pražském Chodově za 9 741 220 korun. Rodinný dům v Bačkovicích u Třebíče za 1 990 000. Byt 4+1 v Myslejovicích u Prostějova za 4 472 000. Rodinný dům ve Vrbčanech u Kolína za 2 990 000. A rodinný dům v Hradci Králové za 5 milionů korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
6: Rytířský duel jako semifinále Snapback ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit Znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve
7: Under Armour makes you better.
6: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
8: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Půl desátá a nějaká ta minutka k tomu. Hit Radio City Brno a podíváme se na něco, co má krásný název, jmenuje se to Dudník. Vám samozřejmě dojde, že je to budka pro dudky. Budka pro dudky, to zní jako nějaký jazykolam. A brněnská zoologická zahrada je na dudníky expert, umísťuje je v Brně a kolem Brna. A dělá to od roku 2017 a velice se zasloužilo o to, aby tady v Brně bylo hodně dudků. To je strašně roztomilý. Dívám se, že letos se vylíhlo 47 mláďat a to je nějaký jako letošní dosavadní rekord nebo vůbec rekord za tu dobu, co ty dudníky tady fungují. Mladí ptáčci ještě prý na svůj první let čekají, jsou to takový hodně velcí mamánci, takže zatím jsou kontrolováni zaměstnanci zoologické zahrady. Poznáte dudka, že jo? Já samozřejmě jsem se to musela vygooglit, abych na vás mohla dělat trošičku chytrou. Je to takový barevný ptáček, ale hlavně na hlavě má takový to roztomilý číro.

0: Původem chlapci z Vysočiny, ano, velké meziříčí, tohle je Poetika 40 po 9, takový je přesný čas. A já jsem doufala, že jste také blízko na to, abychom se zase proběhli trošičku po našem krásném městě. Máme v centru novou ulici. Ne, že by vyrostla z ničeho nic, klasicky přejmenovala se stará a někteří z vás už to asi zaregistrovali. Spálená se totiž nově jmenuje už asi týden u synagogy. Já jsem to zaregistrovala až teď, ale ono už to bylo na snadě, že se tak stane. Oba názvy samozřejmě souvisí s historií ulice, o tom, že velká brněnská synagoga byla jako většina těchto úžasných staveb vypálena nacisty, samozřejmě už jméno té ulice mluvit nebude. Takže je to ta odbočka Skřenky, malá ulice s velkým tajemstvím. Když vlastně pojedete směrem jakoby na Masnou, tak je to první odbočka vlevo, ale věřím, že se zorientujete. Nedávno tam byly veliké historické vykopávky, hodně se to řešilo, byl tam nějaký happening. No a teď, kdybyste opravdu nemohli jako trefit a chtěli se podívat, protože to místo tam bude připomínat nejenom název ulice, ale i nějaké prostě povídání, tak právě v místě té velké synagogy vznikl takový jako pěkný, poetický a tajemný murál.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
3: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
2: Super. A balakrylem natřeme futra.
3: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
3: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
4: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
3: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicich.cz.
4: Tak na viděnou na hudbě na Vinicích.
5: Český česnek, česká farma, česká kvalita. Farma Šeda vás zve na samozběr českého paličáku za cenu od 89 korun za kilogram. Od 26. června do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Nazbírat si můžete také jahody, rané brambory, cibuli a mrkev. Více informací na Facebooku Farma Šeda nebo na telefonu 733 722 450.
6: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéfcukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
7: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
8: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
9: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
10: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
11: Hit Radio City Brno.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Luis Capaldi na svým jímavým hlasem doprovodil až 10. dopolední. Jak to vypadá na silnici? Pojďme se podívat na D1 170. ve směru na Brno, Ukrajinice odstavený nákladák, D1 191. ve směru na Prahu, taktéž odstavené vozidlo. Mezi Střelicemi a Ostopovicemi stále ještě nějaké zbytky po zásahu záchranných složek u havárky motorkáře, no a počítejte s tím, že D1 směrem na Brno z Vysočiny, ne že stojí, jej popojíždí, ale těch 20 minut odrosit se určitě pozdržíte. Taky vemte v patrnost určitě, že vaše dopravní info stále čekáme hlasovkou na našem novém WhatsAppovém čísle 720 890 848.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na

0: dražší, nyní levnější. Kaufland.
1: Léto a čas dovolených je v plném proudu. Užijte si ho podle vašich představ a přijďte si vybrat do odborného centra Bauhaus ze široké nabídky zahradního nábytku, slunečníků, grilů, bazénů, výřivek a bohatého příslušenství potřebného pro pobyt na pláži nebo na zahradě.
2: Bauhaus, když se to má podařit.
3: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
6: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot dnes opět stouply. Benzín zdražil na 40 korun a 64 haléřů za liter. Liter nafty pak mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 36 korun a 74 haléřů. Vláda v pondělí regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Popáleniny jsou v létě častým úrazem. Patří zároveň mezi nejzávažnější poranění, která ohrožují děti i dospělé. Pokračuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
7: Popáleniny si vloni vyžádali pobyt v nemocnici několika stovek klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Skoro polovina případů se týkala dětí. Častěji se přitom jednalo o chlapce. U dětí záření, u dospělých pak dominují úrazy plamenem.
6: Často se jedná o případy, které jsou v létě spojené s grilováním nebo s pobytem u otevřeného ohně. V policejní vazbě skončili muž se ženou, kteří vyšplhali na vrchol newyorského mrakodrapu Empire State Building. Tam rozvinuli transparent s nápisem o míru a lásce. Bez bezpečnostních lan balancovali na vrcholu antény, která se tyčí do výšky 443 metrů nad centrem Manhattanu. Hokejový brankář Vítek Vaniček bude od nové sezóny NHL hájit barvy New York Islanders. S klubem podepsal loňský vítěz Stanley Cupu s Floridou jako nechráněný volný hráč roční kontrakt. Uplynulý ročník strávil v Utahu.
8: Teploty kolem 24, prý i pocitovka odpovídá, no na sluníčku bych to viděla se žhavěji. Dnešní maxima na Brněnsku kolem 27.
4: Hit Radio City Brno.
8: A ve Znojmě se už brzo bude hrát na zeleninu. Opravdu, třeba na housle z lilku nebo na píšťalku z mrkve. Hit Radio. A bude to vážná hudba, takže se na to rozhodně podíváme, kdy a co nás čeká teď už na začátek hodiny Black Eyed Peas.

Na začátku hodiny jsem mluvila tady na Hit Radio City Brno o tom, že ve Znojmě se bude hrát na housle z dýní, na píšťalky z mrkví, nevím, jak si to představit, přijede tam ale každopádně světoznámý proslulý vídeňský The Vegetable Orchestra. Je fakt jako, že do Znojma to z Vídně nemají daleko, tak jim ty saláty asi neuvadnou, košťály budou čerstvé. První vídeňský zeleninový orchestra zahraje na hudební nástroje, které si přímo vyřeže z čerstvé zeleniny, takže pánové a dámy jsou jistě velmi i manuální zruční a doma trénují se škrabkou. Akce proběhne v rámci oslav města 800 let města Znojma. To je ten festival, o kterém je řeč. Bude to 15. července od 8. večer. Je to v areálu jedné velké průmyslové firmy přímo ve Znojmě. Veškeré detaily najdete na stránkách toho hudebního festivalu, kde můžete kupovat i vstupenky. A jak říkám, nečekané hudební skladby, bude to hlavně klasika, ale taková ta populární klasika, nečekejte žádné úplně těžké kousky, protože muzikanti vlastně potom své nástroje uvaří a vy si na závěr dáte prostě zeleninovou polívku. Součástí je i světelná projekce, vůně té čerstvé zeleniny a můžete podebatovat třeba i o nějakých receptech, možná s houslisty, s harfistkami. Myslíte si, že se dá z nějaké zeleniny vyrobit harfa?

0: Nebudu se ptát, jestli máte krátce před půl jedenáctou hlad, věřím, že ano, a pokud ne teď, tak se dostavím během toho, co budu mluvit o našem novém partnerovi, který umí v rámci Nevaříme, posloucháme udělat ty nejlepší stejky a dneska pro vás mám rovnou tisícovkovou poukázku, protože včera jsem se nedovolala. Takže dámy a pánové, kdo si chcete zajít s partnerem, s kamarádem nebo klidně sami se nacpat na výborný stejky do Buffalo, tak prosím vás, teď hned se registrujte, pokud jste tak ještě neučinili, protože během 5-10 minut budu mu jednomu z vás volat. A může to být registrace třeba i 2-3 týdny stará, určitě, protože když už jste se registrovali, počítám s tím, že si chcete zajít na dobré jídlo a budu chtít slyšet, až zvednete telefon, Nevaříme, posloucháme.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Objevte hotel Atlantis v Brně. Právě teď jsme pro vás znovu otevřeli venkovní wellness. Po rekonstrukci v nové podobě ještě příjemnější než kdy dřív. Zažijte jedinečné saunové ceremoniály, které uvolní vaše tělo a pročistí mysl. Relax, vůně esencí a chvíle, kdy se svět na okamžik zastaví. V létě také venkovní bazén jako stvořený pro rodiny s dětmi, kde se osvěžíte ve vodě a vychutnáte si drink u venkovního baru. Dopřejte si odpočinek, který si zasloužíte. Rezervujte si svůj wellness zážitek ještě dnes v hotelu Atlantis.
6: 4. července slavíme 20 let otevřených sklepů ve Vítonicích. Skvělé víno, kivadlová doprava a večer velkolepá dronová show. To jsou otevřené sklepy Vítonice už 4. července. Vítoničtí vinaři CZ.
7: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl.kuchyně.cz.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: Hit Radio.
10: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu City Brno.
11: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
12: Matracezahubičku.cz.
13: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
14: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: nevadíme, posloucháme.
1: Všechny jsem vás nalákala, že pro vás mám tisícovku do Buffala a je tady teď na mě, abych jako splnila to, co jsem tady už na začátku hodiny vykřikovala, že budou stejky, že to bude strašně dobrý. A jak slyšíte, tak já už vytáčím tady telefon na Samuela.
2: Nevadíme, posloucháme.
1: A tak to jsem se spletla v tuhle chvíli. To byl včerejší rozhovor, který jsem si uložila, přiznávám. Takže znovu pojedeme a podíváme se, co na to Samuel, kterému jsem vařila. Já bych mu ráda uvařila, kdyby to zvedla, kterému jsem volala před malou chvíli a zaujal mě právě tím. Voláme, nevoláme. Zaujal mě právě tím, že psal, kromě toho, že má takové zvláštní jméno, že je na mateřské dovolené. Tak teď už snad tedy správně. A na mateřské dovolené chlap si rozhodně zaslouží, aby dostal hodně stejků, hodně pozornosti. Samozřejmě, žena si to zaslouží taky. Ale mohl by vzít i manželku a mohli by jít oba dva spolu. Ale já už asi tuším, že to dopadne trošičku jinak. Protože jsem si říkala, že dám maximálně 4 a když budu moc hodná, tak 5 zazvonění. A ještě jedno zazvonění. A ještě jedno. Dobré, tak milý Sami, ty jsi se registroval v červnu. Já jsem schválně vytáhla trošičku starší registraci, jak už jsem avizovala, protože chci taky vyzkoušet vaši ostražitost. A to znamená, že když jste se registrovali před 2-3 týdny, tak je to stále v platnosti, i když máme nového partnera. A stala se taková věc, která se samozřejmě může dít a děje, že se nám opět zbůstovala ta částka na 1500 korun. A zítra je pátek. A víte, co já udělám? Já budu zítra tak dlouho telefonovat a tak dlouho vytáčet některé z vás, kteří se registrují, až těch 1500 udám. A pro vás tím pádem doufám velký stimul pro to, abyste zrovna teď ještě sedli a tu registraci udělali, abych to tam zítra hnedka z čerstva dopoledne našla.
0: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno. Americké stejky. A v Brně? Nespokojte se s napodobeninou. Vyžadujte od stejku originalitu. Steakhouse. Buffalo American Steakhouse. Zažijte Ameriku uprostřed Brna na Křížkovského 22 u výstaviště. Jedinečná žebra a křídla. Šťavnaté burgery. Skvělé stejky z netradičních druhů mas. www.restaurace.buffalo.cz

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Miraj třeba brzo už na Vysočina Festu. Zdravíme na Vysočinu, kde to milujeme. Já osobně jako velice dívám se. Tak kromě toho, že pánové chystají v příštím roce obrovský koncert, tak samozřejmě jedou i turné teď, jak se jim to tady pěkně naskládalo, a jedou Hrady CZ, takže ať už si je najdete tady na Moravě, nebo se za něma vydáte třeba někam do Čech. Je přijde vždycky dobrý vzít si nějakou oblíbenou kapelu a ne úplně čekat v létě, že se objeví někde tady za Bukem, Brno, Břeclav, Blansko, ale vyrazit za ní někam dál a zároveň to spojit vlastně s výletem, s dovolenou, teď se vám to krásně protáhne na 2, na 3 dny a už je z toho docela dobrý letní zážitek.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života, a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak žít naplno pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: For camping. Venku je nám krásně.
5: Tady chci bydlet.
4: Venku?
5: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
4: A kde bude ložnice?
5: Na louce pod hvězdami.
4: To je ale velká ložnice.
5: Největší na světě.
4: No jo. A co koupelna?
5: No, v potoce.
4: A sousedi?
5: Už se hlásí.
4: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
5: Jo. Tady nám je krásně.
4: For camping. Venku je nám krásně.
6: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 10. července v Zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Těšíme se na vás.
7: Skvělá zpráva pro všechny znojemské seniory. Od 8. července město Znojmo spouští novou službu Senior Taxi. Potřebujete k lékaři, na úřad nebo do lékárny? Svezeme vás bezpečně a pohodlně. Pozor, registrace už běží. Přihlášku a další informace najdete na webu znojmocity.cz. S registrací vám rádi pomohou v Senior Pointu na náměstí Armády 8, kde získáte všechny podrobnosti. Senior Taxi Znojmo, vaše cesta bez starostí.
8: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
10: 21 Pilots. Lord. Dennis Wims, LP. A ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Rádiu.
11: Hit Radio City Brno.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Minutka nás dělí od 11. S Kelly Clarkson jsme dospěli až na vrchol hodiny a pojďme se tady podívat, jak to vypadá na silnicích. Na projezdu Štítary stojí porouchaný kamion, to jsme na Znojemsku a hned se otočíme na D1 ve směru na Prahu, 181. Ukrajinice, odstavené nákladní auto. Krhovice, Valtrovice, střed osobního auta s motorkou, zpátky tady na Znojemsku, to mi tady teď naskočilo jako velice aktuální, na místě záchranné složky a jinak dál ještě D1, opět směr na Prahu a 173. a tady jenom práce údržby. Zatím nic dalšího, buďte opatrní, cokoliv byste měli, tak dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete si.
4: Náplně hned.
5: Miluju nový místa se skvělou kávou.
6: Jo, Kapka.
5: Co je Kapka?
6: Výhodní předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
5: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
6: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
5: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
6: Předplatné na kávu.cz.
7: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.

0: 10denní dálniční známka 300 korun a jednodenní dálniční známka 230 korun.
1: Změna by se měla projevit od 1. ledna 2027. Stát v prvním pololetí vybral na daních přes 789 miliard korun. Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku se daňové inkaso zvýšilo o 5%. Vyplývá to z dat, které zveřejnilo ministerstvo financí. Japonsko hledá způsoby, jak zvládnout rostoucí počet zahraničních turistů. Ti v zemi stále častěji způsobují přetížení známých památek. Jedním z uvažovaných řešení je údajně systém dvojího vstupného, kdyby cizinci platili více než místní obyvatelé. Ve Wimbledonu dnes bude usilovat o postup do třetího kola 5 českých tenistů. Na trávě v londýnském All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Tak všem držíme palce.
2: Aktuální teploty na Brněnsku teď předpoledne 20 stupňů Celsia, dnešní maxima budou kolem 27 a zítra se ještě lehce ochladí.
3: Hit Radio City Brno.
2: Před námi poslední společná hodina na Hit Radio. Mrkneme se, co se dá kde podniknout, ale hlavně do Troubska, kde našli kus mamuta.

0: až 40 banánových krabic, to je docela dost, to je jako velký stěhování. Zaplnili archeologické nálezy na stavbě budoucího obchodního centra v Troubsku, zdravíme do Troubelákova. 40 banánových krabic, to už je nějaká ta kostička, nějaký ten úlomek. V místě, kde tedy většina kupní zóna chybí, OK, budeme mít další nákupák a místní jsou jistě rádi, tak ale našli třeba právě zbytky mamuta. Našli tam kosterní pozůstatky, našli tam keramické nádoby, bronzové šperky nebo hliněné zvířecí figurky. To osílení bylo intenzivní a v lokalitě toho obchodního centra se našly věci, které byly zadatovány do pozdní doby bronzové až dokonce do starší doby železné. To mi přijde jako veliký wow, ještě větší než ten obchodák samozřejmě a je vidět, že to tam žilo prostě vždycky.
1: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Od dneška téměř na celý týden si počasí nejenom tady v Brně a na Jižní Moravě, ale v celé republice dává trošičku pauzu, aby nám dovolilo se nadechnout a možná taky vyrazit někam jinam než k vodě. Nebo někteří z nás zůstávali zavření doma, že jo? A já bych vás ráda nalákala na nějakou kulturu. Živá muzika za mě absolutní jako prim, ale třeba podívat se na nějaký krásný zámek, taky to mám ráda. Tak takové tipy pro vás mám tady na, u nás na Hit Radio City Brno za 10 minut.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
5: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s
8: Náplně hned.
9: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia jogurt 4x120 gramů v Bila klubu za 39,90 a Gianna tuňákový salát při koupi od dvou kusů za 28,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
13: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
14: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
13: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Poďme za kultúrou, poďme byť kultúrni, jak jen to půjde, protože leto toho nabízí opravdu mnoho. Já miluji prohlídky zámku, ale není snadné tam někoho jako dostat, aby šel s vámi. Většinou třeba partner jako se trošičku cuká. Možná, když ho nalákám do Rájce nad Svitavou, což je tady kousek od Brna, na prohlídky, které jsou takzvaně oživené, ale doslova 4. července, se můžeme zajít podívat na dramatické stvárnění života rodu Salma Rejfershejtů. A to nebudou jenom takový ty jako kostýmovaný prohlídky, ale budeme svědky opravdu jako výjevů, téměř živých obrazů, do kterých budeme zapojeni. A věřím, že člověk, když to takhle vtáhne do té historie a spojí si to s tím místem, že to může být docela silný zážitek. Takže ty prohlídky budou 3, takhle oživené v 11, ve 13 a v 15 hodin 4. července. Rájec nad Svitavou, určitě se na to mrkněte, bude potřeba si trošičku možná, pokud budete chtít jít ty vstupenky zabukovat dopředu. Stejně tak, jako pokud byste chtěli jet na koncert Krhuta a Kozuba, kteří budou takzvaně u táboráku, který si vozí sebou, koncertovat v Šatou Valtice v pátek 3.7. v 8 hodin. Taky bych nenechávala ty vstupenky na poslední chvíli. Těhle dva se potkali před 5 lety a evidentně jim to spolu svědčí. Přijďte se přesvědčit sami.

0: 40 minut po 11. hodině, pokud se vydáváte někam do města nebo domů na oběd, nebo máte sebou něco dobrého v krabičce, nechejte si chutnat, já si taky něco dobrýho někde ulovím, obstarám. A připomínám, že zítra v Nevaříme posloucháme 1500 3500 poukázky a to určitě stojí za to soustředění, abyste se teď právě registrovali na Hit Radio City Brno, v Nevaříme posloucháme a zítra ten telefon vzali, až budu volat a budu volat tak dlouho, dokud se někomu nedovolám, nebudu to vzdávat jako včera a dneska, že se registrujete a pak to nevezmete. Ne, zítra budu volat tak dlouho, dokud se nedovolám a těch 15 někomu nerozdám. Mějte se krásně a tím pádem zítra po 9 se těším. Čau.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Siamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, Čtyři tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhot a Kozub, Tros Diskotéko, Svohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
5: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
6: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
5: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
6: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
5: Více na předplatnenakávu.cz.
7: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit Znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve
8: Under Armour makes you better.
7: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
9: Siko, koupelny, kuchyně.
10: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
11: Jsme mladí a neklidní.
12: Jdeme na to!
11: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
12: Piráti, jdeme! Ahoj!
11: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
13: Každou neděli dopoledne na Nově.
11: A poprvé v Příbrami.
14: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
15: Hit Radio City Brno.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v ulici Bašty počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 10. července v Zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Těšíme se na vás.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Po sérii dní s extrémními teplotami a silnými bouřkami nás čeká klidnější počasí. Do soboty převážně slunečno a denní teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů. V neděli se pak na většině území vyskytnou slabé přehánky, pouze výjimečně také bouřky. Vlna veder přinesla Česku také nový teplotní rekord, absolutní maximum. Teploty vzduchu je potvrzeno 41,9 stupně. Kde a kdy byla tato hodnota naměřená, rekapituluje mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
9: Tato rekordní hodnota byla naměřena v neděli 28. června na stanici Doksany v Ústeckém kraji. Padl tak dosavadní český rekord z roku 2012 a nová hodnota je dokonce o 0,2 stupně Celsia vyšší, než činí historický rekord Německa.
8: Výjimečné je také to, že tyto rekordní teploty byly naměřeny už v červnu. Ve Wimbledonu dnes bude usilovat o

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Dneska si v Brně a na jihu Moravy užíváme docela slunečný den. Jen odpoledne by se mohly objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty konečně spadnou pod

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, s vámi Kateřina Pechová a ano, jsou tady další srdcovky. I dneska to máme nabité těmi nejlepšími hity. Na některé jste možná zapomněli, některé nemůžete dostat z hlavy. Baby D, Justin Timberlake, Guns N' Roses, taky Lana Del Rey. No, jdeme na to.
0: Hit Radio City Brno.
1: Aha, slyšíte správně. Hned první song, Formula. A DJ Visage. Ano, takhle startujeme poledne, tak se pojďte trochu hýbat. A hlavně si to užijte, tohle je první dnešní srdcovka.

0: Skutečné zvuky formulí. Je to tak, oslava Formule 1 na Hit Rádiu jako první dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Jako další srdcovka nás dneska čeká Lana Del Rey a její Summertime Sadness. Příběh lásky, ale i taky nešťastné lásky. Vše to všechno v jednom létě. Možná jste to taky někdy

zažili. Tenhle song vydala v roce 2012. Mimochodem zajímavý je, že největší popularitu mu přinesl remix, který stvořil Cedric Gervais. Ano, ten dostal Lana Del Rey do všech klubů po světě a zvedl tomuhle songu extrémně popularitu. My si jako dnešní druhou srdcovku dáme ale tu původní verzi. Lana Del Rey a její melancholický hlas. Summertime Sadness jako jedna z nejstreamovanějších písní historie. Jdeme na to.

0: Guns N' Roses, Live In, Let Die. Posloucháte Hit Radio, další dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem, původně tuhle skladbu napsal člen Beatles Paul McCartney se svojí ženou Lindou v roce 73, a to pro film s Jamesem Bondem s názvem Žít a nechat zemřít. No a Guns N' Roses tomu pak dodali trošičku ostřejší zvuk. Další srdcovka, další song má na svědomí Justin Timberlake, Cry Me a River. Je to obecně považovaný jako nejlepší rozchodový song ever. No a byl napsaný pro Britney Spears. Tam mu potom jako odpověď a prosbu o odpuštění napsala a vydala song Every Time. Jo, lidský dramata někdy přináší skvělý songy. Další dnešní srdcovka, Justin Timberlake, Cry Me a River.

0: Baby G, Let Me Be Your Fantasy. Posloucháte Hit Radio?
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A ano, tohle byla další dnešní srdcovka. Skladba, která byla v 90. obrovským hitem i na českých diskotékách. Je to tak, dočkala se desítek dalších remixů. Nejúspěšnější byl asi ten z roku 2000 od garážové skupiny Trick or Treat. A rozhodně vy, co si dobu 90. na diskotékách pamatujete, rozhodně jste ji tam slyšeli. To byla téměř poslední srdcovka. Ještě je čas na tu vaši. Je to tak. Ano, už za chvíli si dáme jednu z vašich srdcovek. Právě teď je tak ten čas, abyste mi napsali na 777-937-777, jakou srdcovku máte vy a hlavně proč. Může to být to, že vám prostě jenom vždycky zvedne náladu, může to být nějaká dávná vzpomínka, cokoliv. Tak pojďte, napište, jaká je vaše srdcovka. Do té doby Hozier nebo taky 100X.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
4: Český česnek, česká farma, česká kvalita. Farma Šeda vás zve na samozběr českého paličáku za cenu od 89 korun za kilogram. Od 26. června do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Nazbírat si můžete také jahody, rané brambory, cibuli a mrkev. Více informací na Facebooku Farma Šeda nebo na telefonu 733 722 450.
5: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
6: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Sýko, koupelny, kuchyně.
8: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Sýko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Sýko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Sýko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na sýko.cz/outlet.
9: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opravdu.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hozír právě teď v éteru Hit Rádia City. Přeju krásné odpoledne vám všem, dobrou chuť, pokud právě obědváte, a je to tady.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Ano, čas na vaší srdcovku. Je to vždycky hrozně těžký vybrat jenom jednu, jo, takže se omlouvám všem, kterým nesplním přání, ale vybrala jsem přání Verči z Bystřice pod Hostýnem. Ta píše, moje srdcovka je Is It Love od 24/7. Je to moje pubertální mládí. Tak prosím vás, dáme si 24/7, ale máte jediný úkol. Všichni si pojďte na chvíli vzpomenout a tak trochu se přenést do svého pubertálního mládí. To bude jízda.

0: Tohle jsou Krištof a Dominik Aláďa, Půlnoční hřích. Posloucháte Hit Radio. Máme tady dneska zajímavé výročí, prosím vás. Tohoto dne, 2. července v roce 1843, spadl v Charlestonu během velmi silné bouře z nebe krokodýl. Ano, opravdu, jsou o tom dochované zprávy. Tak jenom, ať už u vás teď padá cokoliv z nebe, jo, tak myslím si, že můžeme být rádi, že to nejsou krokodýly. Od nás za chvíli další hity One Republic, Benson Boone nebo Miles Smith.
1: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
2: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
1: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
5: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve
6: Under Armour makes you better.
5: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
7: Léto a čas dovolených je v plném proudu. Užijte si ho podle vašich představ a přijďte si vybrat do odborného centra Bauhaus ze široké nabídky zahradního nábytku, slunečníků, grilů, bazénů, výřivek a bohatého příslušenství potřebného pro pobyt na pláži nebo na zahradě.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
10: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Apollo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Miles Smith na Hit Radio těsně před 13. Za chvíli Jessie J nebo Calvin Harris, teď už aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Renéské ulici probíhají stavební práce a silnice uzavřená. Objízdná trasa vede přes Polní a Vídeňskou. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: 4. července slavíme 20 let otevřených sklepů ve Vítonicích. Skvělé víno, kivadlová doprava a večer velkolepá dronová show. To jsou otevřené sklepy Vítonice už 4. července. Vítoničtí vinaři CZ.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Hi, I'm Lenny Kravitz.
10: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
2: On air.
11: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Obchody stále prodávají alkohol a cigarety mladistvým. Česká obchodní inspekce v prvním čtvrtletí podnikla bezmála 1700 kontrol. Pokračuje mluvčí úřadu František Kotrba.
13: Z toho 721 kontrola, to znamená téměř polovina, byla se zjištěním. Při 207 kontrolních nákupech jsme spolupracovali s figuranty mladšími 18 let.
12: V prvním čtvrtletí obchodní inspekce uložila pokuty za 15,5 milionu korun. Na ministerstvo spravedlnosti přešlo v souvislosti s přesunem agent

0: aut v Česku ale stále zaostává za zeměmi Evropské unie. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Do konce prázdnin by měla v brněnské Bystrci zmizet budova zchátralého nákupního centra Letná. Demolice už začala. Na místě vyroste 7-patrový objekt s byty a obchody. Na ten si ale 2 roky počkáme. 25 let opuštěná budova byla teď místem setkávání problémových osob.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: V Brně a na jihu Moravy máme dneska docela slunečný den. Jen odpoledne by mohlo slabě sprchnout. Naměříme maximálně 29.
3: Krásné odpoledne, 3:03. Doufám, že máte krásný čtvrtek, víkend za rohem a k tomu ty nejlepší hity, teď Calvin Harris.

Dano David, Born with a Broken Heart, posloucháte Hit Radio. Mám pro vás motivaci, proč teď hned odejít z práce za svojí drahou polovičkou domů a oddávat se krásným věcem. Protože pokud chcete větší výplatu, měli byste údajně provozovat hrátky aspoň dvakrát týdně. Fakt? Podle řeckého výzkumu, ti, kteří soubloží dvakrát až třikrát týdně, vydělávají v průměru o 4,5% více než ti, co se milují méně často. Jenom doufám, že to není tím, že ty, co vydělávají víc, tak mají na základě toho víc toho sexu, jo. Ale ne, řecký výzkum to říká takhle a Řekové jsou chytrý, že jo. Oni se hodně válej, odpočívají, spějí, takže tam to dává smysl. Údajně jste díky tomu celkově spokojenější a podáváte lepší výkony v práci. No tak pro vás velká motivace a pro vaše šéfy možná taky. Tak prosím vás, až vám šéf donese kafíčko, tak opatrně, aby v něm nebyla třeba Viagra. Další hity před námi, za chvíli Skript, Jeleni a teď už je tu Avicii.

0: Posloucháte Hit Radio, tady dohrávají Skript a jejich Superheroes. A pozor, i dneska můžete vyhrávat. Po 14. hodině nás čeká nepopulární názor a i dneska jednoho z vás odměním právě za váš nepopulární názor herním voucherem v hodnotě 5000 korun do zábavního centra My House of Fun. Ano, celý barák zábavy v centru Prahy. Jo. A to svoje si tam najde opravdu každý. Čekají tam na vás několik pater her. Fly Vista, což je jedinečný letající zážitek. Taky se vrátíte zpátky do historie. A to pomocí moderních technologií. Ano, i to se dá. Spousta atrakcí pro děti, teenagery i dospělé. To znamená, ať už půjdete s celou rodinou, nebo s přáteli, s partou, všichni si to užijete. Voucher na vás čeká opět dneska odpoledne po 14. hodině, tak si to nenechte ujít.
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Skvělá zpráva pro všechny znojemské seniory. Od 8. července město Znojmo spouští novou službu Senior Taxi. Potřebujete k lékaři, na úřad nebo do lékárny? Svezeme vás bezpečně a pohodlně. Pozor, registrace už běží. Přihlášku a další informace najdete na webu znojmocity.cz. S registrací vám rádi pomohou v Senior Pointu na náměstí Armády 8, kde získáte všechny podrobnosti. Senior Taxi Znojmo, vaše cesta bez starostí.
3: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
5: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
6: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když se to má
7: podařit. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den.

0: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jižní Moravě.
1: Už za pár minut startuje čtvrteční odpolední show Hit Radio City Brno. No a také dneska zaměříme pozornost na pozoruhodné, tajemné a možná i strašidelné příběhy, protože dorazí naše brněnské věřte, nevěřte. A to i přesto, že tady věřte tomu, Peťa není. Igor Doležal se těší už za chvilku.
0: Hit Radio City Brno.

0: The Edge of Glory a Lady Gaga, posloucháte Hit Radio. Máme na světě dalšího malého génia. Malý belgický chlapec, prosím vás, dokončil v 8 letech střední školu a po prázdninách nastupuje na univerzitu. Takový malý Sheldon Cooper. Malý Lauren má podle rodičů IQ 145. Střední školu stihl za 2 roky. No, jo, no, někdo prostě je dobrý. Co je teda za mě naprosto fascinující? A zkuste se přeptat svých 8letých dětí, jestli budou souhlasit. Mladík totiž prohlásil, že jeho nejoblíbenějším předmětem je matematika. Protože je rozsáhlá, zahrnuje statistiku, geometrii, algebru. To je fantastický. To je, jako má pravdu naprostou, jen bych teda řekla, že většina z nás právě kvůli tomu matiku nesnáší. Co ale určitě milujem, to je Avril Lavigne a dáme si ji už za chvilku.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
4: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktiky a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Objevte hotel Atlantis v Brně. Právě teď jsme pro vás znovu otevřeli venkovní wellness. Po rekonstrukci v nové podobě ještě příjemnější než kdy dřív. Zažijte jedinečné saunové ceremoniály, které uvolní vaše tělo a pročistí mysl. Relax, vůně esencí a chvíle, kdy se svět na okamžik zastaví. V létě také venkovní bazén jako stvořený pro rodiny s dětmi, kde se osvěžíte ve vodě a vychutnáte si drink u venkovního baru. Dopřejte si odpočinek, který si zasloužíte. Rezervujte si svůj wellness zážitek ještě dnes v hotelu Atlantis.
6: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio City Brno.
9: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrasezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.

0: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: jsou skvělí. Eva Farná a Miraj společně na Hitrádiu těsně před 14. hodinou. Za chvilku Imagine Dragons nebo Pink, teď aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v ulici Bašty počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Miluju nový místa se skvělou kávou.
4: Jo, Kapka.
3: Co je Kapka?
4: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
5: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
6: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
5: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
6: Předplatné na kávu.cz.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete s
9: tisku levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
12: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
2: On air.
13: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Stavební práce na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou ovlivní červencový provoz vlaků. Doplní mě mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
15: V první fázi od 5. do 21. července bude omezen provoz úseku mezi Kolínem a Řečany nad Labem. Od 22. července se výluka prodlouží až do Přelouče. V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy na autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů.
14: Dálkové vlaky mohou kvůli snížené kapacitě jet se zpožděním. Omezení potrvají do konce července. Případů svrabu je letos už více než 7100, o 40% více než loni za první pololetí. Hygienici zachytili nejvíce nemocných v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji. Svrab je kožní onemocnění, projevuje se intenzivním svěděním celého těla a červenými pupínky. Stovky hasičů dnes na jihu Francie stále bojují s několika požáry. Zásahy komplikuje silný vítr, sucho a vysoké teploty. Zásahy probíhají poblíž hranic se Španělskem a také severně od druhého největšího francouzského města Marseille. A teď ještě pohled k nám.
16: Moravský kras slaví 70. Narozeniny druhé nejstarší chráněné krajinné oblasti v Česku připadají na 4. července. Moravský kras patří mezi nejvýznamnější krasové oblasti ve střední Evropě. Zahrnuje 1100 známých jeskyní, z toho 5 běžně přístupných a své bohatství ukazuje nad zemí i pod ní.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
16: Dneska si v Brně a na jihu Moravy užíváme docela slunečný den. Jen odpoledne by se mohly objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty konečně...
0: Krásné odpoledne, chvíli po 14. hodině s vámi stále Kateřina Pechová a za chvilku nás čeká nepopulární názor. Ale právě teď jsou tu Imagine Dragons a Bones.

Tohle je Pink v éteru Hit Rádia. A je to tu. Slíbila jsem vám po 14. hodině jeden nepopulární názor. A mám ho. Je to takový názor, který možná naštve všechny rodiče s perfektně vyplněným prázdninovým kalendářem. Můj nepopulární názor je, že děti by se měly o prázdninách občas

nudit. Netrpět, nebýt celé dny zavřené doma bez zájmu, ale prostě nudit. Koukat do stropu, vymyslet blbost, vzít klacek, udělat z něj meč, mikrofon nebo dálkový ovládání vesmíru. Pravdou je, že dnešní rodiče mají často pocit, že když dítěti nezařídí program, tak se lhali. Ale dítě není hotelový host s animačním programem, že jo? Naopak, když se začne nudit, tak mu v hlavě začne fungovat úplně jiný režim. Musí si samo říct, co budu dělat, s kým, jak. A to je skvělý. Je to skvělý trénink do života, protože pak v 35, když najednou jste třeba sami, tak se vám všechny tyhle věci v dobrém vrátí. Takže co myslíte? Je dětská nuda o prázdninách zdravá věc, nebo jenom elegantní výmluva rodičů, kteří už nemají sílu vymýšlet další výlet? Napište nám, kdy jste třeba nechali děti nudit se a co z toho vzniklo? 777 937 777. Souhlasíte s tím, že děti se mají o prázdninách občas nudit, nebo ne? Jeden z vás vyhraje voucher do House of Fun. No a teď už Metcon a Begin.

Jennifer Lopez na Hit Rádiu. Upřímně vůbec jsem nečekala, že u tohle se pak zasměju. Řešíme tady nepopulární názor, děti by se měly o prázdninách taky nudit, aby rozvíjeli kreativitu, aby se sami naučili se zabavit. A vesměs to vypadá, že se na tom shodne. Monča píše, dobrý den, ano, děti by se měly nudit, protože pak zapojí svoji představivost a vždy vymyslí činnost, která je baví a vydrží u ní hrozně dlouho. Píše taky Pavel, za mě je to správný, když dětem nedáme nálož povinnosti a zábavy. Moje dcerky, když se nudí, tak jsou právě kreativní a vymýšlí ty nejúžasnější věci. A z té největší nudy vznikne ta největší zábava a sranda. Pak píše třeba Terka, taky nemám pro děti perfektně naplánované prázdniny. Myslím, že opravdu si děti zaslouží se občas i nudit. Plány se od toho, aby se denně hodinově měnily a trocha nudy ještě nikoho nezabila. Pravda, pravda. Taky píše Luca, určitě zdravá věc. Samozřejmě se tam odráží to, kolik dětem je. My jsme to měli dost jiné, já osobně od 5 let zevlovala sama po vesnici, ale u každého domu seděla babka, která to měla v merku. Každý, kdo se někdy pohyboval v dětství na vesnici, ví, že všichni souhlasíte, akorát Láďa píše jedno varování, píše ahoj, tady Láďa, sice jsem už v té době nebyl dítě, ale měl jsem zlomenou nohu, nechodící sádru, tak jsem se strašně nudil a vznikly z toho dvojčata. Z toho vyplývá, že nemáte nechávat nudit své dospívající děti. Takže prosím vás, do jistého věku úplně v pohodě, od jistého věku na tu nudu hodně opatrně, abyste nebyli babičky, dědečci neplánovaně. Je to naprosto skvělý, díky za všechny reakce, pište dál na 777-937-777, jestli se mají děti nudit o prázdninách. Jednoho z vás už za chvíli odměním voucherem na 5000 korun do House of Fun.

0: Tohle je Is. Vy posloucháte Hit Radio a Over the Rainbow. My tu řešíme nepopulární názor, děti by se měly o prázdninách taky nudit. A v podstatě to vypadá, že to je jeden z mála názorů, na kterém se shodneme téměř všichni, což je skvělý, samozřejmě, tak doufám, že tady po té debatě necháte ty děcka trošku se nudit, jo. Vy jste mi psali samozřejmě spoustu zpráv, děkuju za to. David třeba napsal, ahoj kačí, určitě, pak se totiž vymýšlí s kámošema ty největší pioviny. Jsou z toho pak ty nejlepší zážitky a dom se chodí jenom najíst a vyspat. Jinak furt ta krásná lítačka po venku. Jo, je to tak, pojďme si říct, že takový to, jak já jsem třeba strkala ruku do mraveniště, to byla nejlepší zábava a nikdy na to nezapomenu. Píše třeba tady taky anonym, teda zatím ještě, čekám na jméno. My jsme se nudili tak moc, až jsme vymýšleli úplné nesmysly. Když si kamarádka zlomila nohu a dostala sádru, přišlo nám to strašně cool. Naložili jsme ji do vozíku a byli jsme přesvědčeni, že to chceme taky. I tu pak popis, co potom zkoušeli, tak prosím vás, děti, to doma určitě neskoušejte. A Soňa, výborně, díky Soni za jméno. No a samozřejmě jeden z vašich názorů, příběhů, taky odměním voucherem 5000 korun do House of Fun. Vybrala jsem dneska zprávu od Petry. Píše, ahoj, děti by se měly občas nudit, protože se pak donutí vyzkoušet nové věci. Moji synové se doma nudili, tak si šli uvařit. Udělali si domácí hranolky a smažák. Pochutnali si. Říkám, kde je pro mě a manžela. A to prý neudělal, že to vaření je hrozná práce. Ano, takže nuda může přinést i trošku reality do života dětí. Takže Peťo, tobě za chvíli napíšu, gratuluju, voucher do House of Fun je tvůj a ten smažák bych si když tak taky dala. Další voucher zase zítra a za chvilku Bruno Mars, Locked Out of Heaven.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
5: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
6: Každou neděli dopoledne na Nově.
5: A poprvé v Příbrami.
7: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve
8: Under Armour makes you better.
7: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
9: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
10: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
11: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
10: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
11: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
10: Více info v restauracích.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro panzány těstoviny při koupi od 3 kusů za 24,90 za kus a Kokolino Gel Wander Wash 37 dávek za 299. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

slíbený Bruno Mars Féteru Hit Rádia. Stále hledáme trenéra naší fotbalové reprezentace. Ono to nebude úplně jednoduchý najít nikoho, kdo se dobrovolně k tomuhle přihlásí. Ale já si myslím, že bychom to měli vzít jako reality show. Tak my už tady hledáme všechno možné, že jo? Ženichy, nevěsty pro farmáře, talenty různého charakteru, jo? Tak proč nemůžeme udělat reality show Hledá se fotbalový trenér? A normálně se tam může přihlásit úplně každý. A nebo jenom dobře někdo, kdo k tomu má vlohy. To už nechám na těch, co to budou celý dávat dokupy. Ale to by mohla být sranda, jo? Teď máme spoustu kontroverzních fotbalistů, že jo? Takže o zábavu nebude nouze. To, v podstatě to budou takový vyvolen 2-0, mnohem horší prostě. Co? Jako jestli mě slyší teď někdo, kdo by tohle dal dohromady. Já vám klidně pomůžu. A hrozně bych to chtěla vidět. A myslím si, že celý národ, protože my máme rádi fotbal, by si tuhle přehlídku velmi užil. Hledá se trenér reprezentace. Za mě je to naprosto skvělá věc. A tady už jsou mandraže. A hledá se žena. Tak si to užijte.

0: a By Your Side. Posloucháte Hit Radio. Kamarádi, děkuju vám za fantastický odpoledne. Doufám, že i vy jste se pobavili u našeho nepopulárního názoru. Moc díky, že jsme si tady spolu dali ty 3 hodinky. Já se pro dnešek loučím, za chvilku 15 hodin čeká vás vaše oblíbená odpolední show. Moc si to užijte, užijte si taky krásný čtvrtek, společně se slyšíme zítra večer v 18.00 u Hitrádia Klasik. Dáme si opět to nejlepší z 80., 90. a milénia. Nenechte si to ujít. Za chvilku další skvělý hity pro vaše uši. Jo, pokud máte chuť tančit, klidně tančete. Je to zdraví, zvedne vám to náladu. Mando Diao, Dance with Somebody, k tomu taky Ale Farben nebo Harry Styles. Tak se mějte krásně, ahoj!
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 10. července v Zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Těšíme se na vás.
4: Léto a čas dovolených je v plném proudu. Užijte si ho podle vašich představ a přijďte si vybrat do odborného centra Bauhaus ze široké nabídky zahradního nábytku, slunečníků, grilů, bazénů, výřivek a bohatého příslušenství potřebného pro pobyt na pláži nebo na zahradě. Bauhaus, když
5: se to má podařit. Tahické léto Aquapal z Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapal z Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapal.cz.
8: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
9: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tak nevím jak vy, ale já jsem se teda do Harryho Styles zaposlouchal a trošku vrátil v čase. Tak dosti ale snění, jdeme opět na silnice, máme tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. A jak se dívám, tak dálnice D1, pokud jedete z Brna na Prahu, tak bacha na to, 170. kilometr u Domašova. Tady došlo k nehodě dvou osobních aut a dvou kamionů. A nehoda blokuje dva pruhy, na místě zasahují záchranné složky a máme tam zatím 8-kilometrovou kolonu. Omezení dopravy tady může být minimálně ještě hoďku, takže pokud byste projížděli třeba tímto úsekem 170. kilometr z Brna na Prahu u Domašova, dejte nám klidně zprávu, jak to aktuálně na místě vypadá, na náš WhatsApp 720 890 848, moc děkujeme. Pokud byste projížděli na Brněnsku ve Střelicích, ulice Antonína Smutného, tady máme hlášeny práce na vozovce, no a také na Blanensku v Jerovnicích, v Jiráskově ulici jsou hlášeny práce na výstavbě okružní křižovatky, takže pak se to tam bude projíždět kruháčkem jak o život. Přejeme šťastné cestování, každopádně D1 ještě aktuální informace ve směru od Prahy na Brno, 194. kilometr, tady došlo ke srážce osobního auta s nákladním a vozidla stojí po nehodě odstavené u krajnice, ale je tady velmi silný provoz. No a také teď tady píplo, že v Palackého třídě v Brně křižovatka s Husickou blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Omezení tady může být zhruba ještě hoďku a půl. Přejeme šťastnou cestou, vaše dopravní info volejte kdykoliv na 720 890 848, pošlete hlasovku anebo zprávu na náš WhatsApp. Moc děkujem.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
5: Máme 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Česká obchodní inspekce odhalila, že obchody stále prodávají alkohol a cigarety mladistvým. V prvním čtvrtletí tohoto roku proběhlo na 1700 kontrol. Pokračuje mluvčí úřadu František Kotrba.
6: Z toho 721 kontrola, to znamená téměř polovina, byla se zjištěním. Při 207 kontrolních nákupech jsme spolupracovali s figuranty mladšími 18 let.
5: Inspektoři v prvním čtvrtletí uložili pokuty za skoro 15,5 milionu. Oficiálně odstartuje jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Zahájení nabídne úchvatnou show, o kterou se postará na 1300 dronů, které nahradí původní ohňostroj. Prodej vstupenek odstartoval dnes dopoledne. Cena zůstala stejná jako loni, tedy 140 korun. Asi o měsíc dříve skončí opravy části dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Řidiči po úseku dlouhém 3,5 kilometru projedou už na konci července. Ředitelství silnic a dálnic tak chce částečně ulevit provozu v letní sezóně, kdy úsekem řada lidí projíždí na dovolenou do zahraničí.
1: Fotbalový servis.
5: Do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa dnes vstoupí úřadující evropští šampioni Španělé. Jeden z favoritů turnaje změří v Los Angeles síly s Rakouskem, které prošlo ze skupiny po dlouhých

0: 5 minut počítejte v Židenicích na linkách 44, 84 a 75 a také v okolí Zvonařky na linkách 44 a 84. Veškeré informace o provozu městské hromadné dopravy naleznete na webových stránkách dpmb.cz nebo v naší mobilní aplikaci dpmb info. Za dopravní podnik města Brna Vít Rutkaj.
1: Venku máme většinou slunečno s letními teplotami kolem 27 stupňů Celsia, ale bacha, ty nejvyšší můžou dneska vyšplhat až na 30.
2: Hit Radio City Brno.
1: Už nám to zavání víkendem, na Hit Radio City Brno vám krásné čtvrteční odpoledne přeje Igor Doležal. No a možná jste si už i vy začali lámat hlavu nad tím, jak se dá v Brně o prázdkách cestovat, protože školní rok skončil, ale netýká se to předplacených jízdenek. A za chviličku vám řeknu víc, ať náhodou nedostanete flastra.

skvělá Olga Lounová, její optimista, tak to jsme, myslím, Hitrádiu City Brno úplně všichni, a aby i vám ten úsměv vydržel a nestvrdnul, tak tady mám pár důležitých a zajímavých informací, protože každé léto upřímně se my rodiče ptáme, jaké jízdenky mají naše děti a študáci používat, že? No, dobrá zpráva je, že pravidla se o prázdninách nemění, teda na rozdíl od počasí třeba. Předplatní jízdenky platí stále za stejných podmínek, ať už jedete třeba na výlet za kámošema anebo na brigošku, tak je potřeba samozřejmě zkontrolovat jenom termín a platnost. A co se týká jednorázových jízdenek, tak ty fungují také bez změn a platí takové jednoduché pravidlo. Bez brněnské MHD platí zlevněná A, ale tu můžou používat i děti do 15 let i v Brně. No, s brněnskou MHD platí zlevněná Bčko, a to pro mládež od 15 let a také študáky mezi 18. a 26. rokem. Tak je to, myslím, že úplně jasné, ale majzla by se měli dát i absolventi, protože po skončení studia se můžete, nebo může změnit platnost vaší předplatní jízdenky pro Brno. Pokud ano, tak mrkněte do mailu, hlavně do spamu, protože revizor na vysvědčení opravdu jako se nedívá, ale na platnou jízdenku určitě ano. A je pak zbytečné drahé cestování. To mi teda věřte. Dostali jste už vůbec někdy pokutu třeba na jízdu za černo nebo na černo? Klidně se svěřte na našem WhatsAppu 720 890 848 a nebojte, zůstane to jenom mezi náma. Teď posílám samozřejmě pozdravy, ať už nás ladíte kdekoliv, ať už v brněnské MHD nebo kdekoliv v autobusech Jižní Moravy, a posílám na cesty a za volanty jednu páteční hymnu. Kapela The Cure, Friday I'm in Love.

0: Na Hitrádiu City Brno doznívá Daša, za chviličku to rozbalí třeba Alesso a Tovelou, anebo Alex Warren. A pak už mrkneme na jednu reprízu našeho tajemného příběhu, věřte, nevěřte, brněnských strašidel možná
1: jste
0: taky.
1: Hitrádio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty.
0: Jsem moc rádi, že cestujete s Hitrádiem City Brno, protože samozřejmě přistála nám tady další aktuální dopravní informace na naší WhatsAppové lince 720 890 848 byl vzkaz od Jardy. Jardo, děkujem.
2: Ahoj, Uni Hobby v Bystrci u vjezdu z parkoviště nehoda, spousta záchranářů.
0: Je to velmi čerstvé, tak pozor, v tomto úseku trošku uberte. A také v Brně v Husovickém tunelu ve směru do Židenic, tak dejte majzla na cyklistu v jízdním pruhu. A dálnice D1 194. kilometr ve směru od Prahy, tady došlo ke srážce osobního auta s nákladním a vozidla stojí po nohodě odstavené na krajnici, ale zdržení tady může být až do 17. hodiny. Tak pokud možno klidné a šťastné cestování, kdybyste měli jakékoliv info z trasy, stejně jako Jarda, klidně pošlete hlasovku nebo zprávu na 720 890 848. Hitrádio City Brno přeje šťastnou cestu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
3: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
4: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
3: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
4: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
3: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Český česnek, česká farma, česká kvalita. Farma Šeda vás zve na samozběr českého paličáku za cenu od 89 korun za kilogram. Od 26. června do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Nazbírat si můžete také jahody, rané brambory, cibuli a mrkev. Více informací na Facebooku Farma Šeda nebo na telefonu 733 722 450.
10: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
11: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
1: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Na Hitrádiu City Brno přejeme krásné čtvrteční odpoledne. No a v tento čas, kdyby tady byla kolegyně Peťa Tomanová, tak si střihneme další kolo soutěže Věřte, nevěřte, kdy ona vytáhne jakékoliv spíš tajemné příběhy o Brně. A mým kolem je samozřejmě typovat, jestli to je pravda nebo lež. Zatím jsem teda mockrát nevyhrál, no, ale jsme rádi, že se tu a tam do našeho Věřte, nevěřte zapojíte i vy, stejně jako náš posluchač Tonda. Tondo, tak připraven?
1: Ano.
0: Tak jdem na to, dobře poslouchej.
2: V roce 2006 se v jednom z bytů na Zelném trhu střídali nájemníci podezřele rychle. Nešlo o cenu ani lokalitu, byt byl krásný po rekonstrukci v centru města, jenomže každý, kdo se tam nastěhoval, odešel během pár týdnů. Všichni popisovali to samé. Kroky v noci, otevírání dveří a pocit, že v bytě nejsou sami. Majitel tomu nevěřil, dokud tam jednu noc nepřespal. No a kolem třetí ráno ho probudil zvuk v kuchyni. Když tam přišel, našel otevřenou zásuvku a na stole ležela stará fotografie. Byla na ní žena, která v tom bytě zemřela v 80. letech, ale to později zjistil od brněnské policie. A protože se tyhle prapodivné jevy opakovaly, byt asi za rok poté prodal. No a nový majitel, ten ho dnes pronajímá jen krátkodobě pro turisty. Možná jste tam spali. Dlouhodobě tam totiž nikdo nevydrží. Myslíte si, že to je pravda? Nebo jste skočili na špek Peti Tomanové a je to fikce?
0: Tak Tondo!
1: Já si myslím, že to je fikce.
2: OK, dáme tady ortel.
3: Myslíte, že jsme si příběh vymysleli? Máte pravdu, to se nestalo.
0: Já ti moc gratuluju, čoče, já jsem ani nedutal.
2: Ty jsi i zapomněl sdělit, co si myslíš ty, Igore.
0: Já už jsem ani nevěděl, jak se jmenuju. Jo, tak panečku, někdy to bývá náročné, ale samozřejmě další Věřte, nevěřte opět příští týden. A pokud byste měli nějaké téma, případně námět, klidně nám napište na náš WhatsApp 720 890 848. Děkujem.

0: Na Hitrádiu City Brno doznívají Robin Schulz a taky Fast Boy, za chviličku Dermot Kennedy, Ray Dalton, Emma Henderson s Rudimental a možná i Tereska Mašková s Markem Lamborou. Náš příběh, krásná věc. No ale ještě předtím musím pozdravit mého kámoše Peťu, který mi před chviličkou posílal SMSku, že prej teď jedu po dálnici a normálně asi 1000 aut jede v protisměru. Tak už jsem plašil, ať nám okamžitě pošle hlasovku na náš WhatsApp 728 790 848, že to jako pustím do eteru jako varování, a přemýšlel jsem, že budu volat i záchranné složky, policii a podobně, než mi to došlo. Hold! Přece jenom člověk už je před tou dovolenou tak jako úplně vytukanovaný. No, asi tak nějak. Každopádně děkuju, Peťa píše, že prej to byl for, no tak jasně. Přejeme šťastnou cestu, ať už jste na jakémkoliv místě Jihomoravského kraje, hlavně opatrně a co nejdál s Hitrádiem. Děkujem.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
3: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
2: Super. A balakrylem natřeme futra.
3: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
6: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
5: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
6: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
5: Více na předplatnenakavu.cz.
7: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s
10: tisku levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Jsme mladí a neklidní.
13: Jdeme na to!
12: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
14: Piráti, jdeme! Ahoj!
12: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
15: Každou neděli dopoledne na Nově.
12: A poprvé v Příbrami.
16: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP. A ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hitrádiu.
17: Hitrádio City Brno.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio City Brno dozněla Tereska Mašková, také Marek Lambora, Náš příběh. No a my jdeme na další příběh, tentokrát ze silnic. Pokud byste měli jakékoliv podrobnosti z toho, jak vám to aktuálně svíští, nejenom přes Brno, ale po celé Jižní Moravě, tak klidně nám pošlete hlasovku, jako zhruba před hodinou, Jarda.
1: Ahoj, Unihobby v Bystrci, újezdu z parkoviště, nehoda, spousta záchranářů.
0: Tak podle Petra, který poslal zprávu, už by to mělo být v pohodě a průjezdné, takže děkujeme. Ale samozřejmě WhatsAppové číslo je stále v pohotovosti 720 890 848 a za každou informaci moc děkujeme. V Brně ve Sportovní ulici křižovatka s Pionýrskou havarovala dvě osobní auta. Máme tam omezení provozu a kolonu minimálně do půl šesté, tak bacha na to. V Brně v Palackého třídě křižovatka s Husickou blokuje nehodu. Blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Máme tam zdržení zhruba ještě 10 minut. Pokud by se projížděli po D1 na 194. kilometru ve směru na Prahu, respektive od Prahy, tady došlo ke strážce osobní auta s nákladním vozidla, stojí po nehodě. Omezení bude končit kolem 17. Na příjezdu do Znojma ve směru od Únanova došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Provoz v místě zpomaluje a omezení tady může být ještě pár desítek minut. Přejeme šťastnou cestou, ještě jednou připomínám WhatsAppové číslo Hit Radio City Brno 720 890 848. Děkujeme.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na fisher.cz.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Jenom hity. Hit Radio. On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
7: Je 16 hodin, jsou tu další krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Ceny pohonných hmot před víkendem vzrostou. Cenový strop u paliv půjde zítra nahoru o desítky haléřů. Litr benzínu se bude moci prodávat nejvýše za zhruba 1,40 korun. Za naftu pak motoristé zaplatí maximálně 7,30 korun za litr. Regulaci cen vláda prodloužila zatím do 19. července. Rezort životního prostředí uvolnil další 2 miliardy korun na protipovodňová opatření. Peníze pomohou například s úpravami koryt řek nebo stavbou retenčních nádrží. Dotace jsou určené obcím, správcům vodních toků a veřejným institucím. Za posledních 5 let šlo na ochranu před povodněmi přes 2,5 miliardy. Šumava letos eviduje vyšší počet zmyjí. Bohužel to potvrzují i časté případy uštknutí. V Plzeňském kraji hlásí záchranáři za poslední týden 3 případy. Všichni pacienti skončili ve stabilizovaném stavu v nemocnici. Na Šumavě se teď zmije objevují hlavně kolem Modravy a na Srní. Fotbalové Táborsko se rozhodlo nevyužít nabídku na postup do naší nejvyšší soutěže. Šanci klub dostal poté, co Karviná stáhla své odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů. Aktuálně se čeká na reakci Artisu Brno, které chce mít jasno během zítřejšího odpoledne.
8: A jak to v Brně jezdí z pohledu městské hromadné dopravy, to zjišťujeme přímo z dispečingu dopravního podniku města Brna.
9: Dobré odpoledne všem posluchačům Hit Radia City Brno. Provoz je v Brně na začátku odpolední dopravní špičky bez výrazných omezení. S mírným zdržením do 5 minut počítejte v Židenicích na linkách 44, 84 a 75 a také v okolí Zvonařky na linkách 44 a 84. Veškeré informace o provozu města na webových stránkách dpmb.cz nebo v naší mobilní aplikaci dpmb.info. Za dopravní podnik města Brna Vít Rutkaj.
0: V Brně a na jižní Moravě máme polojasno, jen chvilkami oblačno, nejvyšší odpolední teploty dneska mají být 27 až 30 stupňů. A co se týká noci, tak ta bude zpočátku skoro jasná až jasná, k ránu ale dorazí oblačno a možnosti přeháněk. Nejnižší noční teploty 17 až 14 stupňů Celsia.
5: Hit Radio City Brno.
0: Tak Brno je určitě město neomezených možností a také příběhů. Tak jenom si představte, že hákujete jako realiták a prodáváte nemovitost. Přijedete na prohlídku a nemovitost tam jaksi není, protože ji někdo v noci zboural. Tak to je opravdový příběh, který se v Brně stal, za chviličku vám řeknu víc. Já jsem Igor Doložal, přeju krásné čtvrteční odpoledne a posílám Rehab, Inu a Seše, Rock My Body.

Posloucháte Hit Radio City Brno, přejeme klidné čtvrteční odpoledne a musím říct, že v Brně to bývá někdy fakt jako pořádná divočina. Protože možná jste před chvíličkou taky kroutili hlavou, když jsem říkal, že když pracujete jako realitní makléř, prodáváte nemovitost a přijedete na prohlídku a ta nemovitost tam prostě není, jo, tak to se fakt může stát jenom v Brně. Protože na internetu, na sociálních sítích jsem narazil na žádost jednoho realitního makléře z Brna, který hledá svědky, protože píše tam, ještě včera stála a dneska z ní zbyla jen hromada suti. Včera po 16. hodině došlo na ulici Čechyňská v Brně k demolici garáže, kterou se měl v navíce k prodeji. A pokud jste v této době byli v okolí, viděli stavební techniku, bagr, viníky, anebo máte fotografie či kamerový záznam, prosím, ozvěte se. Tak musím říct, že to mi fakt jako hlava nebere. No a přeju teda, ať se pokud možno viník najde. Mrkněte se na sociální sítě na Brno a samozřejmě třeba ve skupině Viděno v Brně. Je to tam krásně uvedeno i s fotkami a já jsem fakt jako, i když se jmenuji Igor, tak opravdu nevěřící Tomáš.

0: Tolika Tepery a také Skip Marley, za chviličku Lady Gaga anebo kapela Krištof tady u nás na Hit Radio City Brno, ale pokud jste lze, tak bacha, Kanada se poprvé v historii prej zapojí právě do Eurovize, kterou před 38 lety vyhrála a uspěla rodačka Céline Dion. Ovšem ta v roce 1988 reprezentovala Švýcarsko. No tak někdy jsou ty vítězné vody tak trošku víc zamotanější, ale každopádně i tahle ta báječná podívaná rozhodně stojí za to, takže zapište si do kalendáře příští rok, že Kanada bude poprvé v historii v Eurovizi, panečku. A už jenom to, že Eurovize od slova euro a Kanada, no, za chviličku tam bude kdekdo. No a my za chvilku dáme na Hit Radio City Brno samozřejmě také prostor pozvánkám na víkend, protože ten už nám ťuká na vrátka a pokud byste rádi fakt skvělou humoriádu, tak rozhodně buďte napřímo, protože už za chviličku vás na jednu moc povedenou pozvu.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: 4. července slavíme 20 let otevřených sklepů ve Vítonicích. Skvělé víno, kivadlová doprava a večer velkolepá dronová show. To jsou otevřené sklepy Vítonice už 4. července. Vítoničtí vinaři CZ.
4: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
6: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
7: Objevte hotel Atlantis v Brně. Právě teď jsme pro vás znovu otevřeli venkovní wellness. Po rekonstrukci v nové podobě ještě příjemnější než kdy dřív. Zažijte jedinečné saunové ceremoniály, které uvolní vaše tělo a pročistí mysl. Relax, vůně esencí a chvíle, kdy se svět na okamžik zastaví. V létě také venkovní bazén jako stvořený pro rodiny s dětmi, kde se osvěžíte ve vodě a vychutnáte si drink u venkovního baru. Dopřejte si odpočinek, který si zasloužíte. Rezervujte si svůj wellness zážitek ještě dnes v hotelu Atlantis.
8: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra. Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
9: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
10: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
11: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

S vámi je čtvrteční odpolední show Hitrádia City Brno, toto byli Krištof, život je krásný, no tak jasná věc a bude ještě krásnější, pokud byste třeba o tomto víkendu vyrazili třeba prozkoumat historii brněnského podzemí. V jednom městě najdete 8 typů a navštívit můžete vodojemy, labyrint, sklep, kostnici, bunkr, kryt, lapidárium a hrobku. A více informací o brněnském podzemí si můžete přečíst na podzemíbrno.cz a navíc se tam skvěle schladíte, jasná věc. V rámci hudby na Vinicích zveme už zítra na parádní show Krhut a Kozu u Táboráku, Šato, Valtice od 20. hodiny. A pokud byste měli chuť, vstupenky jsou ještě k mání a věřím, že pokud vyrazíte, tak za nic opravdu litovat nebudete, bude to bžunda. No a vyrazit můžete o tomto víkendu také na oživené prohlídky v interiéru zámku Rájec nad Svitavou. Ožije šlechtický příběh 18. století. V sobotu 4. července můžete omrknout, jak se z kulturní památky stane dějiště netradiční historické podívané. A nahlédnete do nezapomenutelného prostředí aristokratické společnosti 18. století, takže pokud rádi dějepis a historii, tak rozhodně i toto místo vás, jak se patří, potěší. No a pokud máte rádi staré, dobré hudební fláky, tak věřím, že Pet Shop Boys vás také teď už v éteru Hitrádia City Brno možná i vrátí v čase. Krásná věc, West End Girls, pohodička jako hrom, takže pokud nás třeba ladíte v autě, otevřete okno, ručku z okna, volume doprava a šťastnou cestu.

0: Natálie Imbruglia a její pecka Šíva. 1.40 minut po 16. Pomalu se blíží 4:45, tak doufám, že pohoda, klídek a možná také už úbytek pracovních povinností, pokud jste ještě v práci, vás samozřejmě čeká. Rozhodně ale máte možnost mi klidně poslat hlasovku, jak to u vás aktuálně vypadá, protože jestli jste ještě v práci, tak samozřejmě můžete pozdravit i kolegy, kolegyně, záleží, koho jen chcete. 720 890 848, to je naše WhatsAppové číslo, klidně si ho přidejte do svých oblíbených a můžete být s náma hezky v kontaktu. Já vám za chvilku třeba i k tomu pracovnímu zápolení ještě připojím Taylor Swift, možná zbude čas na Linkiny, Marka Embora anebo Anastasiu. Tak buďte s náma a mějte pohodový čtvrtek.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce. Město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
5: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango s odletem přímo z Brna. Více na eximtours.cz.
7: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.

0: získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu City Brno.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrace-zahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matrace-zahubičku.cz.
0: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio City Brno se blíží 17. hodina, no ale ještě předtím, než se mezi nás dostanou další aktuální zprávy a novinky, tak samozřejmě jedeme na silnici, abychom zjistili i novinky z vašich tras. Klidně nám můžete kdykoliv poslat WhatsAppovou linkou 728 890 848, jak to aktuálně jede právě u vás. Pokud jedete po D1, tak 209. kilometr ve směru od Brna na Vyškov, tady stojí u Kranice porouchané auto. V Brně v Židenicích na křižovatce ulic Svatopulkova a Bubeníčkova ve směru na Slatinu a blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Máme tam zdržení v koloně a omezení může hrozit do 18. hodiny. Také v Brně ve sportovní ulici křižovatka s Pionýrskou havarovala dvě osobní auta. Máme tam omezení provozu a kolonu. Zdržení ještě půl hoďky může být. No a pokud byste projížděli po D1 na 186. kilometru ve směru od Brna na Prahu, tady stojí u Kranice nepojízdné nákladní auto. Přejeme šťastnou cestu. Vaše jakékoliv podrobnosti ze trasy, své trasy můžete poslat zprávou anebo hlasovkou na 728 890 848. Děkujem.
1: Jsme mladí a neklidní.
2: Jdeme na to!
1: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
2: Piráti, jdeme! Ahoj!
1: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
2: Každou neděli dopoledne na Nově.
1: A poprvé v Příbrami.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
8: 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Ceny dálničních známek s velkou pravděpodobností neporostou. Řeší to teď poslanecká sněmovna. Kolik budou tyto kupony stát, jestli zákon vejde v platnost, řekne za ministerstvo dopravy Filip Medelský.
9: Roční dálniční známka by měla stát 2570 korun, 30denní dálniční známka 480 korun, 10denní dálniční známka 300 korun a jednodenní dálniční známka 230 korun.
8: Změna by se měla projevit od ledna příštího roku. Stát v prvním pololetí vybral na daních skoro 790 miliard korun. Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku se daňové inkaso zvýšilo o 5%. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu právnických osob. V absolutní částce se pak nejvýrazněji zvýšilo inkaso daně z přidané hodnoty. Lidé v Česku stále nejvíce věří hasičům. Ukázal to aktuální průzkum agentury STEM, podle kterého se na dalších místech umístila policie, Česká národní banka nebo armáda. Nejmenší důvěru pak mají stále členové vlády, kterým věří jen třetina veřejnosti. Tenistka Marie Bousková se po třetí v kariéře probojovala do třetího kola Wimbledonu. Turnajová 21 dnes na londýnské trávě porazila 18-letou Italku Grantovou 7-5 a 6-3. V boji o osmifinále s Ruskou Samsonovovou.
10: A jak to v Brně jezdí z pohledu městské hromadné dopravy, to zjišťujeme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
11: Kvůli poruše tramvaje na zastávce Přístaviště došlo ke zdržení linek 1 a 3 ve směru do centra. Doprava je již uvolněna, ale počítejte na těchto linkách se zpožděním přibližně 10 minut. Jinak jezdí linky MHD bez výrazného zpoždění s výjimkou linky 69, kde v okolí ústředního hřbitova počítejte se zdržením přibližně 5 minut. Veškeré informace o provozu městské hromadné dopravy v Brně naleznete na webových stránkách dplmobil.cz nebo v naší mobilní aplikaci dplmobil info. Za dopravní podnik města Brna Vít Rutkaj.
0: Ale pohled na aplikaci, teď se mi zavřela, a teploměr mi dělá fakt radost, protože aktuálně v Brně měříme 27 stupňů Celsia. Když se podíváme do Blanska, tady je 26 jak vyšitá a na Znojemsku zatím kraluje 27. Samozřejmě v průběhu odpoledne by se teploty už výš dostávat neměly, a co se týká noci, tak ta bude zpočátku skoro jasná až jasná, k ránu hrozí oblačno a přeháňky a nejnižší noční teploty 17 až 14 stupňů, takže konečně se bude spát dobře.
7: Hit Radio City Brno.
0: Která vesnice Jižní Moravy je pro vás ta nej? No, my už víme o jedné a za chvilku vám to na Hit Radio City Brno řeknem. Hit
12: Radio. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Do čtvrtečního stále ještě odpoledne vás ladí Hit Radio City Brno. Zdravíme nejenom do Brna, ale také do všech koutů naší krásné Moravy. A jsme rádi, že nás posloucháte nejenom ve městech, ale i obcích a vesničkách. A mám jednu parádní zprávu. Cenu veřejnosti v soutěži Vesnice roku Jihomoravského kraje díky fanouškům a obyvatelům získali... Chvilka napětí... Chutčice, okres Brno-venkov. Tak moc gratulujeme a samozřejmě přejeme, ať se daří. A zajímalo by mě, jestli nás někdo teď hned poslouchá, samozřejmě v Chutčicích. Klidně napište na náš WhatsApp 720 890 848 a budu moc rád. A samozřejmě slavnostní vyhlášení celé akce Vesnice roku Jihomoravského kraje proběhne 25. července a bude to v Čejči, kde se ukáže, kdo si letos odnese hlavní korunu. A na Jižní Moravě, to je jasné, pravda, když se hlasuje, tak se nešlape vedle a hlasuje se fakt pořádně. Takže já zdravím do všech dědinek, vesniček Jihomoravského kraje, hlavně do Chutčic. Klidně se ozvěte, že nás tam ladíte na 720 890 848. Děkujem.

0: Tak možná i vám teď naběhla kompletní sestava Baywatchu, chcete-li pobřežní hlídky díky tomuto předělanému hitu od formace Sunblock tady u nás, veteru Hit Radio City Brno. No jo, no tak hlavně Pamela, co? Ta nám asi zůstala opravdu hodně hluboko v paměti. Rozhodně ale teď ne Mitch Buchanan, ale také Dobrák od Kosti a samozřejmě tiskový mluvčí městské policie Brno Kuba Ghanem má pro nás další příběh.
1: Dobré odpoledne. Velmi nezvyklou situací se v těchto dnech zabývala jedna z našich autohlídek v centru Brna. Řidič, který hrubým způsobem porušil dopravní předpisy, jí vjel doslova do cesty. Ve Štěpánské ulici totiž zamířil do jednosměrky z opačné strany, než je to povolené, a tak ho hlídka okamžitě oslovila. 30-letý muž se nejprve hájil tím, že poslechl špatné pokyny své navigace. Strážníkům se ale nepozdávala jeho zastřená výslovnost a zarudlé oči. Nechali ho proto podstoupit dechovou zkoušku a ta ukázala hodnotu přes 2,5 promile alkoholu. Muž potom tvrdil, že si před několika hodinami dal 2 piva. Po chvíli ale připustil, že seděl v baru od rána až do večera a prakticky celou dobu popíjel. Předali ho proto jako podezřelého z trestného činu a hrozí mu vězení. Přeji pěkný zbytek dne a příjemný poslech Hit Radia City Brno.

0: TTTT.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Checkbowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve
4: Under Armour makes you better.
3: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
5: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
6: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na fisher.cz.
7: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
8: Tahické léto a Popals Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
12: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
11: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
12: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
11: Více info v restauracích.
13: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
14: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

S vámi je stále odpolední show Hit Rádia City Brno, toto byli Hunter X, za chviličku už Silver, no ale ještě předtím mrkneme samozřejmě na náš Instagram. Děkujeme za to, že už vás tam máme přes 10 000 členů, což je paráda. No a můžete samozřejmě vybírat stále tu nejlepší laskuminu, bez které si rozhodně nemůžete představit léto, protože do zítřejšího finále jste poslali vodní meloun a nebo bazén. No, panečku, tak kdo to vyhraje, to záleží na vás. Stále samozřejmě máte možnost hlasovat právě o tu největší letní parádu, bez které si rozhodně nemůžete představit život, a to na Instagramu Hit Rádia City Brno. Tak za mě by to byl vodní meloun u bazénu.

0: Rádio City Brno. Yeah.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

tolik kamrat a já musím říct, že jsme rádi, kamarádi, že ladíte Hit Radio City Brno i v Chutčicích, protože píše nám Mára, který prej ladí od rána do večera u sebe v práci a taky na cestě domů do Chutčic. Tak já moc děkuju, proč Chutčice, tak my jsme tady dneska v odpolední show Hit Radio City Brno samozřejmě gratulovali, protože Chutčice získali cenu veřejnosti v soutěži Vesnice roku Jihomoravského kraje, takže klobouček dolů. Pozdravujeme samozřejmě všema směry, nebo všemi směry, chcete-li, a pokud ještě teď potřebujete trošku vzpruhu, tak věřím, že už po 18. se nám to povede s tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Třeba pokud byste dneska měli přes čas, tak věřím, že minimálně do 21. hodině vás rozhodně ten správný rytmus bude držet v tom správném pracovním tempu. No a pokud milujete vzpomínky a ty hudební obzvlášť, tak se těšte na Erika Carmena. Jojo, hříšný tanec. Nebude chybět ani italský taneční projekt Imperio. Já osobně ho mám hodně rád. První půlka 90, tak jak vyšitá. No a vyrazí

0: Tak podle Rosníček samozřejmě dneska můžete večer klidně i se svou drahou pozorovat hvězdy, protože noc by měla být jasná. Igor Doležal se loučí, přeju vám klidný čtvrtek a zítra do pátečního dne vykročte správnou nohu a zítra dejem si ty Brno. Ostatně po 15. hodině se na vás budu znovu těšit. Mějte se hezky.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
3: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
4: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango s odletem přímo z Brna. Více na eximtours.cz.
6: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
7: Miluju nový místa se skvělou kávou.
8: Jo, Kapka.
7: Co je Kapka?
8: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
9: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
10: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
9: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
10: Předplatné na kávu.cz.
11: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
12: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
11: A dárek je váš, tak ušetřete s
13: tisku levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Hit Radio City Brno.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Renéské ulici probíhají stavební práce a silnice uzavřená. Objízdná trasa vede přes Polní a Vídeňskou. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
6: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv Přelci Daňková. Transfuzní stanice se během léta potýkají s nedostatkem dárců krve. Těch chodí v tuto dobu jen polovina, může za to také cestování. Lidé jsou na dovolených, ale po návratu z některých zemí platí až několika měsíční karanténa. Po návratu z Egypta nebo Maroka jde o 3 měsíce, v případě Dominikánské republiky je to až půl roku. Prezident Petr Pavel tím, co dělá a pokud poletí na summit NATO v Ankaře, poškodí Českou republiku v zahraničí, řekl dnes v rozhovoru pro Deník CZ premiér Andrej Babiš. Ačkoliv jezdili na summity prezidenti, letos se podle Babiše bude jednat o ekonomických záležitostech, na které hlava státu nemá vliv a rozhoduje o nich vláda. Pavel podle premiéra dělá kampaň za své znovuzvolení. Bouřky a deště, které prošly přes Česko, výrazně změnily mapu půdního sucha. Zatímco v Čechách je půda nasycená vodou prakticky všude, značná část Moravy zůstává vyschlá. Deště tam totiž byly slabší a nikde nepršelo skoro vůbec. Na 10% území Česka stále panuje extrémní sucho. Marie Bousková se po třetí v kariéře probojovala do třetího kola Wimbledonu. Turnajová 21. dnes na londýnské trávě porazila mladou Italku Grantovou 7-5 a 6-3. V boji o osmifinále zítra narazí na Rusku Samsonovovou.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
7: V průběhu noci skoro jasná polojasná obloha od severozápadu, na frontě přechodně více mraku a slabý déšť. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů a přes den čekáme polojasno s kupovitou oblačnou. Je území většinou pod mrakem a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
8: 18. hodina odbyla, je to tady, startujeme další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, přeju pohodový čtvrtek.

1992, nedaleko Santa Barbary, tehdy Angliky Joe, americká partička, vydala singlovku Everything About You. Tohle odstartovalo dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia vám budeme hrát až do 21. večerní. No a teď Kool & The Gang. Partička, která má na triku dvě ceny Grammy, taky hvězdu na hollywoodské Walk of Fame. No a v roce 2024 byli dokonce uvedeni do rock'n'rollové stíně slávy. My si od nich právě teď na Hit Radio nabídneme Cherish. Tímhle pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Tak mějte pohodový den.

0: hodně roztančená, hodně energická, hodně pozitivní je Kim Appleby. Tohle je hitovka, která neumírá. Don't worry. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. A co bude dál? Tak taky další dáma, česká, Anna K. Nebe, to je jeden z těch největších hitů, který v kariéře naspívala a který pro vás máme v Hit Radio připravený. Playlistu nabídneme taky Brandy a Ray J a nebo Eric Carmen, Hungry Eyes. I na to se můžete těšit. Velká romantiárna už za pár minutek tady na Hit Radio.
1: Milovníci hudby na vinicích s Rajvkou, zbystřete!
2: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
1: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Banky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
1: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Český česnek, česká farma, česká kvalita. Farma Šeda vás zve na samozběr českého paličáku za cenu od 89 korun za kilogram. Od 26. června do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Nazbírat si můžete také jahody, rané brambory, cibuli a mrkev. Více informací na Facebooku Farma Šeda nebo na telefonu 733 722 450.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle to už je legendární písnička Another Day in Paradise. Pochopitelně od Phila Collinse, to se psalo rok 1989. Tak každopádně v roce 2001 nový zvuk a taky nový život této písni vdechla dvojice Brandy a Ray J. Tak tedy Another Day in Paradise v této verzi jsme připomněli teď na Hit Rádiu. Posloucháte hudební speciál Hit Rádio Klasik, který nás vrací zpátky v čase. My lovíme v hudebním archivu, nacházíme to nejlepší z 80., 90. a milénia. A tohle je další důkaz toho, že hudební archiv je skutečně nekonečný. A další velký poklad, Rick Astley, Together Forever.

0: Tohle, tak to je legendární Tom Petty a skupina Heartbreakers Into the Great Wide Open. Legendární věc. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který nabízí to nejlepší z minulosti. My pro vás máme jedno hvězdné jméno za druhým. Pokračovat totiž bude fantastická švédská partička Roxette a silný hlas Marie Fredriksson v písni Spending My Time. Velká romantika, taky velká pohoda. Je to pro vás máme do příštích minut. Stejně jako Vanessa Amorosi nebo Mariah Heat. I to je projekt, který v playlistu nesmí chybět. Tak takové budou příští minuty na Hit Radio.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
6: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
5: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
6: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
5: Více na předplatnenakavu.cz.
7: Sýko, koupelny, kuchyně.
8: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Sýko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Sýko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Sýko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na sýko.cz/outlet.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: ladíte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší od 80. až po milénium. Tohle byla Martika, která nás dovedla k 19.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Dál vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. Nachystaná partička premiér. S vámi Michal Pospíchal.

Jeho archivu hrajeme ty největší hity za posledních 30 let. Na časové ose se teď konkrétně přesuneme do roku 1993. A v jeho závěru švédští Basic Elements obohatili hudební scénu i singlovkou The Promise Man, která se v roce 1994 objevila taky na jejich desce Basic Injection. Hrajeme na Hit Radio Classic.

Self Control, to je hit, za kterým stojí Laura Branigan. Tohle byl jeden z nejikoničtějších popových hitů 80. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Až do 21. večerní vám do uší dáváme to nejlepší z našeho hudebního

0: Tohle jste určitě poznali, Gorillaz i takhle zní čtvrtek na Hit Rádiu. A v příštích minutách vyrazíme se do Itálie za zpěvačkou Sabrinou, výraznou postavou hudební scény, zejména z konce 80. Na triku má řadu hitů, my si dáme Boys od Everlast, to bude What is Like. Jo, velká pohodička, na tohle se můžete těšit. V plné parádě už je za chvíli. Dobrý večer z Hit Rádia.
1: Už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Akvapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

Radio, když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.

your feet.

Tohle jsou nezaměnitelní Imperio, velmi specifický zvuky, hudební styl. Ve čtvrtek večer posloucháte Hit Radio. Konkrétně hudební speciál Hit Radio Classic, ve kterém vám servírujeme možná teď někomu k večeři, tak 80. 90. a milénia. Máme pro vás hity napříč žánry i jazyky, ten další je v podstatě takovou kombinací česká skupina Monkey Business a jejich anglická věc My Friends.

0: Uncle Melis, tohle jsme hráli na Hitrádiu. Dobrý večer. Pokračuje hudební speciál Hitrádio Klasik. Je s touhle opravdovou klasikou. Krásná věc, znáte ji z Lvího krále. Elton John, Can You Feel the Love Tonight? Tohle se nikdy neoposlouchá. Tak v kompletním znění na Hitrádiu ještě do konce této hodiny.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve
3: Under Armour makes you better.
2: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.

0: Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 10. července v Zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Těšíme se na vás.
2: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
3: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Ještě hodinu vám budeme hrát to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal za mikrofonem. Dobrý večer přeju.

Tohle je rodačka z Detroitu Diana Ross, která svou kariéru začínala v dívčí skupině The Supremes. Na Hit Radio jsme si teď nabídli něco z její solové tvorby, hitovku Chain Reaction. Čtvrteční večer je v plném proudu, už jich máte Hit Radio Classic, to je plné těch největších hudebních vzpomínek a pro některé nemusíme cestovat ani daleko do zahraničí. Zajedeme si teď jenom kousek na Slovensko. Palo Habera, postava, kterou určitě dobře znáte a dobře, budete znát i písničku, kterou dodnes hraje se svou skupinou Tým. A víte co? Palo si ji rovnou představí sám. Je to

0: Tohle je legendární Sting, jeho nezaměnitelný hlas jste určitě poznali. Hráli jsme si All the Time. Společnost vám při čtvrtku dělá Hit Radio a taky ty největší hity z 80., 90. a milénia. Posloucháte totiž hudební speciál Hit Radio Classic, který bude dál nabízet playlist plný hvězd. Koukám na to, Robin Gibbs hitem Juliet, dokonce Pink Floydi jsou na chystaní Another Brick in the Wall. Prostě bude co poslouchat a bude to parádní. Tak díky, že ladíte. Hit Radio.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
2: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Hit Radio. Hit Radio. I didn't hear.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

slibovaní Pink Floyd. Jo, taky tohle jsme vám hrali na Hitrádiu Another Brick in the Wall. A teď něco rychlejšího. Pamatujete si na španělskou partičku Las Ketchup? Tu dali dohromady tři sestry, Lola, Pilar a Lucia, dcery významného španělského flamenco kytaristy, který se říkal El Tomáce. Od toho právě vznikl ten název skupiny Las Ketchup. Absolutní zlom kariéry přišel v roce 2002. Vydali tehdy jeden z nejzásadnějších letních hitů roku, který zní pořád naprosto skvěle. A serehe. Tak jdem na to. Ladíte Hit Radio.

0: Nana Lonely, to je v podstatě taková charakteristika roku 1997. Tohle jsme tehdy slyšeli z každého rohu. Přitvrdíme. Na Hit Rádiu už za chvilku vyrazíme taky směr Finsko. Prostor dostane skupina Rasmus s legendárním kouskem No Fear. Nebude chybět ani Erik a Barbara s hitem Sen. I to do konce hodiny určitě stihneme. Tak užívejte čtvrteční večer.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Tak to je grand finále dnešního vydání hudebního speciálu Hitradio Classic, to nejlepší z 80., 90. a z období milénia. Vám budeme hrát zase zítra mezi 18. a 21. hodinou, tak si nás nalaďte, pokud chcete zažít opravdovou chvilku nostalgie. Za chvilku na Hitradio další skvělé hity U2, Jelen, Rieb, DJ Snake, to je jenom malý výčet toho, co vás čeká. Tak užívejte čtvrteční večer.
1: Hitradio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia na Hitradio.

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz
1: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ruka!
1: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
2: Dodavatel řeziva a palivového dřeva. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
1: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.